0: nocí v Česku bude vrcholit v pondělí. Předpokládáme, že se teploty v noci budou pohybovat nejčastěji v intervalu 24 až 19 stupňů Celsia. Nový teplotní rekord o 0,5 desetin překonal ten 14 let starý. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne meteorologové naměřili 40,9 stupně. To je nejvyšší hodnota v historii měření v Česku. Předchozí maximum ze srpna 2012 drželi středočeské Dobřichovice. Nicméně ani tento rekord nemusí mít dlouhého trvání. V neděli má být totiž podle předpovědi ještě tepleji. I tak sobotní teploty vystoupaly rekordně vysoko, nejčastěji mezi 34 a 39. Stupňů. 7 hasičů museli ošetřit záchranáři při požáru v Praze. Důvodem bylo vedro a přehřátí organismu. Pražští hasiči odpoledne likvidovali požár truhlárny a dvou skladů v Kamické ulici v Suchdole. Příčinu požáru zatím neznáme, škoda bude několik desítek milionů korun. V Maškově zahradě v Turnově se vykoupete i v noci. Místní koupaliště totiž za 11 let své existence láká na noční koupání už teď v červnu. Důvodem je hezké počasí. V minulých letech na koupaliště v létě chodilo až 150 lidí. Manažer koupaliště v Turnově Tomáš Špinka letos očekává vyšší návštěvnost.
1: Ono bude opravdu teplo, tak si jako slibujeme, že těch lidí jako se přijde osvěžit jako víc. No. Pouštíme všechny tobogány s výjimkou modrýho, aby to jako i ty lidi přitáhlo, i ty rodiny s dětmi, protože řece dneska už jsou jako prázdniny začínají, tak dneska už těch lidí přijde asi třeba i víc potom. No.
0: Maškova zahrada patří mezi nejmodernější a nejnavštěvovanější koupaliště v Libereckém kraji. Loni na koupaliště dorazilo za prázdniny zhruba 30 tisíc lidí. Podkrušnohorská bílina otevřela Muzeum slavné kyselky. Je koncipováno jako otevřený archiv lázeňství a léčivých pramenů Teplicka.
2: Minerálka je se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité a floridů. Pomáhá hlavně při překyselení žaludku a pálení žáhy. To se v Bílinském muzeu dozvíte hned v úvodu. Nechybí paradox, že je dnešní výrobce v konkurzu. Daleko více tak připomíná éra Lobkoviců, kteří nejenže na Teplicku podporovali lázeňství, ale v 17. století také začali stáčet svoji kyselku do lahví. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Vladimír Putin zvažuje mobilizaci. Ruský prezident totiž dobře ví, že příliv dobrovolníků, kteří by chtěli do války na Ukrajině, výrazně klesá. Tento krok ale podle platformy Vjordska připadá v úvahu až po zářijových volbách do ruské státní dumy. Až dosud se Putin zdráhal přistoupit ke všeobecné mobilizaci a raději spoléhal na vysoké platy a bonusy smluvních vojáků a nábor mezi vězni, migranty a dlužníky. Úřadující mistryně Evropy v plavání Kristýna Horská ukončila v 28 letech kariéru. V srpnu ještě mohla obhajovat titul na prsařské dvoustovce, ale v pátek při republikovém šampionátu v Praze Podolí se s vrcholovým sportem rozloučila. Naplno se bude věnovat práci výživové poradkyně. A ještě počasí. Taky v neděli očekáváme velmi vysoké teploty, 35 až 40 stupňů. Výjimečně může být i 41, a to zejména v Polabí a po Ohří.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

já půjdu.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: U zprávy vás vítá Iva Horáková. Sobotní pařák má nové jméno, a sice největší vedro v historii měření v Česku. 40,9 stupně odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Předchozí 14 let starý rekord padl v Dobřichovicích a byl o půl stupně nižší, uvádí to Český hydrometeorologický ústav. Teplotní rekord pro dnešní den překonalo nebo dorovnalo 91% stanic s delší tradicí. Na 20 místech bylo nejtepleji za dobu jejich měření. Sobotní teplotní rekord možná drží jen do neděle v Polabí a po Ohří máme totiž naměřit až 41. Pražské tramvaje musí kvůli vedru zpomalit, spoje tak nabírají zpoždění. Tramvaje smějí jezdit rychlostí maximálně 40 km v hodině. Teploty totiž jinak způsobují prověšování trolejí. Vozy v podjezdech budou dokonce projíždět rychlostí pouze 10 km v hodině. Klimatizaci má pouze pětina tramvají v Praze. Olomoucký dopravní podnik v létě omezí otevírání dveří vozidel kvůli klimatizaci. Zachová režim na znamení, který pomáhá udržet uvnitř vozů příjemnější teploty. A jak zjistila reportérka Eva Panošová, okna v klimatizovaných autobusech a tramvajích zůstanou zamčená.
2: Řidič je odemkne pouze v případě poruchy klimatizace. Otevřená okna totiž výrazně snižují účinnost chlazení. Pro cestující je v Olomouci klimatizací vybaveno 10 nejnovějších autobusů a také všech 18 nízko podlažních tramvají. Celkem dopravní podnik provozuje 78 autobusů a 70 tramvají. Z pohledu tepelného komfortu jsou na tom při jízdách po Olomouci lépe řidiči než cestující. Klimatizací mají totiž vybaveny téměř všechny kabiny. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
1: Za účasti několika desítek tisíc lidí se odpoledne konal 31. ročník Budapešť Pride. Úřady letos pochod gayů a lesb nezakázaly, ale účast ani zdaleka nedosáhla loňských rekordních 200 tisíc lidí. Po trase pochodu, který se konal za úmorného vedra, se objevily malé skupinky odpůrců, ale k žádným vážnějším incidentům nedošlo. Několik dní před Budapešť Pride někdo naházel do Dunaje duhové vlajky, které byly umístěny na Alžbětině mostě, přes který pochod prošel. Fotbalisté Slovácka získali dvě posily z Jablonce. Do týmu z Uherského Hradiště přestupuje útočník David Puškáč, který se v novém působišti upsal do léta 28. Dvouletý kontrakt se Slováckem uzavřel i obránce David Štěpánek. Oba prvoligové kluby o transferech informují na svých webech. Liberec podpoří sportovní oddíly. Mezi kluby s pravidelně sportujícími dětmi a dorostence rozdělí přes 22 milionů korun. Dotaci schválilo zastupitelstvo města. Žádost si podalo 76 oddílů, podmínky splnilo 68. Náměstek libereckého primátora Adam Lenert upozorňuje, že neúspěšné kluby mají ještě šanci.
3: Protože se nestihly přihlásit některé kluby a některé kluby opět neměly své přihlášky v pořádku, rozhodli jsme se rovnou vypsat druhé kolo, tak aby ti, kteří nedostanou žádosti finance v prvním kole, dostali finance v druhém.
1: Příspěvek od města zůstává stejný jako loni. Na jedno dítě mohly kluby žádat až o 2,5 tisíce korun. Na handicapovaného sportovce je to až dvojnásobek. A ještě počasí. Nové teplotní rekordy vyhlížíme i pro neděli. Bude absolutně vedro, jasno nebo skoro jasno, teploty 35 až 40 stupňů, výjimečně i 41. Tyhle vysoké hodnoty naměří zejména v Polabí a po Ohří.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

sto kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr. Spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík. Na ten však pověsím raději.

vážně nic. A přitom dávej pozor, aby ses neohlíd. Neviděl mě sedět a přímo z láhvy pít. Řekl by

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: zprávy nabízí Iva Horáková. Zažíváme další tropickou noc v řadě. Teplota na mnoha místech neklesne po 20. Průměr minimálních teplot se bude pohybovat mezi 23 a 18 stupni. S ohledem na zesilující jižní vítr na Moravě meteorologové připouštějí, že se teplota během noci udrží na některých místech, zejména na Javornicku, i nad 25 stupni. Četnost míst s tropickou nocí v Česku bude vrcholit v pondělí. Předpokládáme, že se teploty v noci budou pohybovat nejčastěji v intervalu 24 až 19 stupňů Celsia. Nový teplotní rekord o 0,5 desetiny překonal ten 14 let starý. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne meteorologové naměřili 40,9 stupně. To je nejvyšší hodnota v historii měření v Česku. Předchozí maximum ze srpna 2012 drželi středočeské Dobřichovice. Nicméně ani tento rekord nemusí mít dlouhého trvání. V neděli má být totiž podle předpovědí ještě tepleji. I tak sobotní teploty vystoupaly rekordně vysoko, nejčastěji mezi 34 a 39. stupňů. 7 hasičů museli ošetřit záchranáři při požáru v Praze. Důvodem bylo vedro a přehřátí organismu. Pražští hasiči odpoledne likvidovali požár truhlárny a dvou skladů v Kamické ulici v Suchdole. Příčinu požáru zatím neznáme, škoda bude několik desítek milionů korun. V Maškově zahradě v Turnově se vykoupete i v noci. Místní koupaliště totiž za 11 let své existence láká na noční koupání už teď v červnu. Důvodem je hezké počasí. V minulých letech na koupaliště v létě chodilo až 150 lidí. Manažer koupaliště v Turnově Tomáš Špinka letos očekává vyšší návštěvnost.
1: Ono bude opravdu teplo, tak si jako slibujeme, že těch lidí jako se přijde osvěžit jako víc. No. Pouštíme všechny tobogány s mínkou modrýho, aby to jako i ty lidi vřitáhlo, i ty rodiny s dětmi, protože řece dneska už jako prázdniny začínají, tak dneska už těch lidí přijde asi třeba i víc potom. No.
0: Maškova zahrada patří mezi nejmodernější a nejnavštěvovanější koupaliště v Libereckém kraji. Loni na koupaliště dorazilo za prázdniny zhruba 30 tisíc lidí. Podkrušnohorská bílina otevřela Muzeum slavné kyselky. Je koncipováno jako otevřený archiv lázeňství a léčivých pramenů Teplicka.
2: Minerálka je se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité a floridů. Pomáhá hlavně při překyselení žaludku a pálení žáhy. To se v Bílinském muzeu dozvíte hned v úvodu. Nechybí paradox, že je dnešní výrobce v konkurzu. Daleko více tak připomíná éra Lobkoviců, kteří nejenže na Teplicku podporovali lázeňství, ale v 17. století také začali stáčet svoji kyselku do lahví. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Vladimír Putin zvažuje mobilizaci. Ruský prezident totiž dobře ví, že příliv dobrovolníků, kteří by chtěli do války na Ukrajině, výrazně klesá. Tento krok ale podle platformy Vjordska připadá v úvahu až po zářijových volbách do ruské státní dumy. Až dosud se Putin zdráhal přistoupit ke všeobecné mobilizaci a raději spoléhal na vysoké platy a bonusy smluvních vojáků a nábor mezi vězni, migranty a dlužníky. Úřadující mistryně Evropy v plavání Kristýna Horská ukončila v 28 letech kariéru. V srpnu ještě mohla obhajovat titul na prsařské dvoustovce, ale v pátek při republikovém šampionátu v Praze Podolí se s vrcholovým sportem rozloučila. Naplno se bude věnovat práci výživové poradkyně. A ještě počasí. Taky v neděli očekáváme velmi vysoké teploty, 35 až 40 stupňů. Výjimečně může být i 41, a to zejména v Polabí a po Ohří.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koník už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno jsem. Tak se nocí probíjí, z láhve brandy upíjí. A jen 3 míle mi zbývají, Marianne. A jen 3 míle mi zbývají, Marianne. V dálce světla zaplály, hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Marianne. A jen 100 jardů mi zbývá Marianne. Tak ho našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Marianne.

0: U zprávy vás vítá Iva Horáková. Sobotní pařák má nové jméno, a sice největší vedro v historii měření v Česku. 40,9 stupně odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Předchozí 14 let starý rekord padl v Dobřichovicích a byl o půl stupně nižší. Uvádí to Český hydrometeorologický ústav. Teplotní rekord pro dnešní den překonalo nebo dorovnalo 91% stanic s delší tradicí. Na 20 místech bylo nejtepleji za dobu jejich měření. Sobotní teplotní rekord možná drží jen do neděle, v Polabí a po Ohří máme totiž naměřit až 41. Pražské tramvaje musí kvůli vedru zpomalit, spoje tak nabírají zpoždění. Tramvaje smějí jezdit rychlostí maximálně 40 km v hodině. Teploty totiž jinak způsobují prověšování trolejí. Vozy v podjezdech budou dokonce projíždět rychlostí pouze 10 km v hodině. Klimatizaci má pouze pětina tramvají v Praze. Olomoucký dopravní podnik v létě omezí otevírání dveří vozidel kvůli klimatizaci. Zachová režim na znamení, který pomáhá udržet uvnitř vozů příjemnější teploty. A jak zjistila reportérka Eva Panošová, okna v klimatizovaných autobusech a tramvajích zůstanou zamčená.
1: Řidič je odemkne pouze v případě poruchy klimatizace. Otevřená okna totiž výrazně snižují účinnost chlazení. Pro cestující je v Olomouci klimatizací vybaveno 10 nejnovějších autobusů a také všech 18 nízkopodlažních tramvají. Celkem dopravní podnik provozuje 78 autobusů a 70 tramvají. Z pohledu tepelného komfortu jsou na tom přízdách po Olomouci lépe řidiči než cestující. Klimatizací mají totiž vybaveny téměř všechny kabiny. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
0: Za účasti několika desítek tisíc lidí se odpoledne konal 31. ročník Budapešť Pride. Úřady letos pochod gejů a lezeb nezakázali, ale účast ani zdaleka nedosáhla loňských rekordních 200 tisíc lidí. Po trase pochodu, který se konal za úmorného vedra, se objevily malé skupinky odpůrců, ale k žádným vážnějším incidentům nedošlo. Několik dní před Budapešť Pride někdo naházel do Dunaje duhové vlajky, které byly umístěny na Alžbětině mostě, přes který pochod prošel. Fotbalisté Slovácka získali dvě posily z Jablonce. Do týmu z Uherského Hradiště přestupuje útočník David Puškáč, který se v novém působišti upsal do léta 28. Dvouletý kontrakt se Slováckem uzavřel i obránce David Štěpánek. Oba prvoligové kluby o transferech informují na svých webech. Liberec podpoří sportovní oddíly. Mezi kluby s pravidelně sportujícími dětmi a dorostence rozdělí přes 22 milionů korun. Dotaci schválilo zastupitelstvo města. Žádost si podalo 76 oddílů, podmínky splnilo 68. Náměstek libereckého primátora Adam Lenert upozorňuje, že neúspěšné kluby mají ještě šanci.
2: Protože se nestihly přihlásit některé kluby a některé kluby opět neměly své přihlášky v pořádku, rozhodli jsme se rovnou vypsat druhé kolo, tak aby ti, kteří nedostanou žádosti finance v prvním kole, dostali finance v druhém.
0: Příspěvek od města zůstává stejný jako loni. Na jedno dítě mohly kluby žádat až o 2500 korun. Na handicapovaného sportovce je to až dvojnásobek. A ještě počasí. Nové teplotní rekordy vyhlížíme i pro neděli. Bude absolutně vedro, jasno nebo skoro jasno, teploty 35 až 40 stupňů, výjimečně i 41. Tyhle vysoké hodnoty naměří zejména v Polabí a po Ohří.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama tého spíš.

Za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Na kolejích stála za uchem květ.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. Zažíváme další tropickou noc v řadě. Teplota na mnoha místech neklesne po 20. Průměr minimálních teplot se bude pohybovat mezi 23 a 18 stupni. S ohledem na zesilující jižní vítr na Moravě meteorologové připouštějí, že se teplota během noci udrží na některých místech, zejména na Javornicku, i nad 25 stupni. Četnost míst s tropickou nocí v Česku bude vrcholit v pondělí. Předpokládáme, že se teploty v noci budou pohybovat nejčastěji v intervalu 24 až 19 stupňů Celsia. Nový teplotní rekord o 0,5 překonal ten 14 let starý. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne meteorologové naměřili 40,9 stupně. To je nejvyšší hodnota v historii měření v Česku. Předchozí maximum ze srpna 2012 drželi středočeské Dobřichovice. Nicméně ani tento rekord nemusí mít dlouhého trvání. V neděli má být totiž podle předpovědi ještě tepleji. I tak sobotní teploty vystoupaly rekordně vysoko, nejčastěji mezi 34 a 39. stupňů. 7 hasičů museli ošetřit záchranáři při požáru v Praze. Důvodem bylo vedro a přehřátí organismu. Pražští hasiči odpoledne likvidovali požár truhlárny a dvou skladů v Kamické ulici v Suchdole. Příčinu požáru zatím neznáme, škoda bude několik desítek milionů korun. V Maškově zahradě v Turnově se vykoupete i v noci. Místní koupaliště totiž za 11 let své existence láká na noční koupání už teď v červnu. Důvodem je hezké počasí. V minulých letech na koupaliště v létě chodilo až 150 lidí. Manažer koupaliště v Turnově Tomáš Špinka letos očekává vyšší návštěvnost.
2: Ono bude opravdu teplo, tak si jako slibujeme, že těch lidí jako se přijde osvěžit jako víc. No. Pouštíme všechny tobogány s mínkou modrýho, aby to jako i ty lidi přitáhlo, i ty rodiny s dětmi, protože řece dneska už jako prázdniny začínají, tak dneska už těch lidí přijde asi třeba i víc potom. No.
1: Maškova zahrada patří mezi nejmodernější a nejnavštěvovanější koupaliště v Libereckém kraji. Loni na koupaliště dorazilo za prázdniny zhruba 30 tisíc lidí. Podkrušnohorská bílina otevřela Muzeum slavné kyselky. Je koncipováno jako otevřený archiv lázeňství a léčivých pramenů Teplicka.
3: Minerálka je se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité a floridů. Pomáhá hlavně při překyselení žaludku a pálení žáhy. To se v Bílinském muzeu dozvíte hned v úvodu. Nechybí paradox, že je dnešní výrobce v konkurzu. Daleko více tak připomíná éra Lobkoviců, kteří nejenže na Teplicku podporovali lázeňství, ale v 17. století také začali stáčet svoji kyselku do lahví. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Vladimír Putin zvažuje mobilizaci. Ruský prezident totiž dobře ví, že příliv dobrovolníků, kteří by chtěli do války na Ukrajině, výrazně klesá. Tento krok ale podle platformy Vjordska připadá v úvahu až po zářijových volbách do ruské státní dumy. Až dosud se Putin zdráhal přistoupit ke všeobecné mobilizaci a raději spoléhal na vysoké platy a bonusy smluvních vojáků a nábor mezi vězni, migranty a dlužníky. Úřadující mistryně Evropy v plavání Kristýna Horská ukončila v 28 letech kariéru. V srpnu ještě mohla obhajovat titul na prsařské dvoustovce, ale v pátek při republikovém šampionátu v Praze Podolí se s vrcholovým sportem rozloučila. Naplno se bude věnovat práci výživové poradkyně. A ještě počasí. Taky v neděli očekáváme velmi vysoké teploty, 35 až 40 stupňů. Výjimečně může být i 41, a to zejména v Polabí a po Ohří.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Máme krátce po 6. Společně startujeme nedělní ráno s datem 28. června. Doufám, že jste se na dnešek dobře vyspali, když věřím, že ta letní parná noc nemusela být úplně příjemná. Vím, o čem mluvím. Adam Kořica přeje dobré ráno a teď už Michal David, píseň Je to blízko.

0: Český impuls.
1: Nesičíst jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Rádio Český Empul se přeji dobré ráno, neděle 28. červen, máme po 6. Za malou chvíli naše letní kino a v něm Helena Vondráčková, písnička Sladké mámení s filmu S tebou mě baví svět.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Slovinská řeka Soča se chlubí jedinečnou modrou barvou. Co jí způsobuje, ví cestovatel Jirka Kolbaba, rád se s námi o své zkušenosti podělí, a to o 2:30. Josef Hlinomas si nemůže vynachválit výhody manželství. Kde vidí hlavní benefit, uslyšíme ve výběru nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly v 16 hodin a 15 minut. A naše první ranní nedělní hudební dvojce spojila písničky z filmových Rebelů. Více si řekneme po 6:30. Teď už letní kino a v něm Helena Vondráčková. Dobré ráno.

Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji dobré ráno, neděle 28. červen do 6:30. Za malou chvíli Valérie Čižmárová, písnička Léta letí. Už takhle po ránu nám to pěkně peče. I na dnešní den panuje výstraha před extrémně vysokými teplotami, které dnes budou atakovat čtyřicítky. Takže mě zajímá, do jakého rána jste se probudili, respektive to je asi jasná věc, jo, že teď je všude parno, léto, horko, ale spíš mě zajímá, kolik jste naměřili stupňů, kolik teď aktuálně ukazují vaše teploměry, odkud nás posloucháte, určitě mi napište, ať můžeme monitorovat situaci po České republice společně s vámi, hlavně tedy díky vám. Číslo k nám je 734-787-981. Můžete napsat na náš WhatsApp a nebo poslat klasickou SMS-ku. Děkuji předem za zprávy a teď už si pouštíme další českou muziku let 60. až 80. Valérie Čižmárová, píseň Léta letí a prosím vás, dodržujte hlavně dneska pořádně pitný režim a snažte se být ve stínu.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Po půl sedmé se můžeme těšit na písničku Částečné zatmění srdce v podání Lenky Filipové. Zaspívá také Pavel Novák, ze všeho nejdřív ale uslyšíme Petra Kotvalda, nahrávku Satelit. Teď už ale předávám slovo do naší redakce.
1: Taky pro neděli vyhlížíme teplotní rekordy. Má být totiž obrovské vedro. Naměříme 35 až 40 stupňů Celsia, výjimečně i 41, zejména v Polabí a po Ohří. Na obloze bude jasno nebo skoro jasno, v západních Čechách odpoledne a večer ojediněle přehánky anebo bouřky. A veliké teplo bude i na horách, tam budou mít dokonce až 32 stupňů Celsia. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, horké letní nedělní ráno, 28. červen. Na řadě je naše první ranní hudební dvojce. Čekají nás písničky z filmových rebelů. Helena Blehárová, skladba Sugartown. Paní Blehárová dnes slaví krásné 83. narozeniny. Já jí za rádio Český impuls přeji pevné zdraví, spoustu lásky, mnoho toho životního štěstí. Oslavte to a hlavně zvládněte ten dnešní párný letní den. No a v rámci muziky z filmových rebelů nás také čeká Josef Zíma, píseň Gina. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

60. až 80. Hana Zagorová, píseň Miss dobrých nadějí. Kromě toho, že na čísle 734787981 sbírám textovky ohledně vašeho počasí, tak na našem Facebooku stále probíhá hranolkový souboj. Můžete hlasovat v rámci naší víkendové ankety. Zajímá nás, jak máte rádi hranolky, zdali pak s tatarkou nebo s kečupem, anebo třeba klidně takový ten mix, tomu se říká u nás v Opavě ďábelská omáčka. To je vlastně tatarka a kečup namixovaný dohromady. Tak taková možnost v anketě není, ale vy nám to klidně můžete napsat i do komentářů www.facebook.com/český impuls, tam nás najdete, anebo mi napište na náš WhatsApp, číslo k nám je 734 787 981.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: Hezké ráno. Česko má po včerejšku nový absolutní teplotní rekord. 14 let staré maximum překonaly Doksany na Litoměřicku, kde bylo podle Českého hydrometeorologického ústavu 40,9 stupně Celsia. Padl tak dosavadní rekord 40,4 stupně, naměřený ve středočeských Dobřichovicích v srpnu 2012. Maxima pro včerejšek překonala většina českých stanic delší měřící tradicí. Například pražské Klementinum měřící teplotu 251 let dosáhlo i na svůj absolutní rekord. Podobné to může být i dnes, kdy má být podle předpovědi ještě tepleji. Meteorologové navíc prodloužili upozornění na extrémní vedro pro část východní poloviny republiky až do zítřka. Vedro mění pivní návyky Čechů. Podle plzeňského pivovaru stoupá spotřeba nealkoholických piv. Včetně ochucených variant je volí téměř 80% dospělých, pokračuje Klára Fajstová.
2: Zatímco při teplotách kolem 20 nebo při dešti Češi dávají přednost ležákům, s vyššími teplotami přechází na desítky a při tropických dnech volí hlavně nealkoholická piva. Podle loňského průzkumu Prazdroje při teplotě do 19 stupňů sahá po nealkopivu 30% spotřebitelů, do 29 stupňů polovina a když se teploty přehoupnou přes 30, pije nealko 77% dospělých. Objemově se ale nejvíc stále prodává klasické pivo.
1: Rozmary počasí mají tragické následky v americkém státě Kentucky. Při bleskových záplavách tam včera zahynuli 4 lidé. V noci na dnešek o tom informovala agentura AP s odkazem na guvernéra státu Andyho Beshira, který už vyhlásil stav nouze. Zároveň uvedl, že záchranáři museli vyprostit mnoho lidí zablokovaných v domech a automobilech. Na řadě míst jsou silnice nesízné. V oblasti se přitom očekávají další vydatné srážky a úřady proto vyzvaly obyvatele k velké opatrnosti. Na fotbalovém mistrovství světa dnes začíná vyřazovací část. V úvodním duelu play-off se utkají spolupořádající Kanada a Jihoafrická republika. Pro oba týmy přitom půjde o novou zkušenost. Země javorového listu prošla ze skupiny poprvé při třetí účasti na šampionátu. Jihoafričané uspěli až na čtvrtý pokus. Dnes bude převážně slunečno. V západní polovině Čech se později odpoledne a na večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 7 hodině. Šimone, díky, budeme se na tebe těšit opět za hodinu. Adam Kořica přeje hezké ač tropické ráno, neděle 28. červen. Kolik měříte stupňů právě teď? Určitě mi můžete napsat. Číslo k nám je 734-787-981. Aktivní je náš WhatsApp, nebo můžete poslat klasickou SMSku. A teď už František Ringo Čech a jeho píseň o Americe.

0: 3 minuty, 7:45, Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezkou neděli s datem 28. června. Za malou chvíli letní kino a v něm Karel Gott, písnička z filmu Jak básníkům chutná život.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše nedělní ranní impulzově krabička nabídne Michala Davida písničku Pár přátel. Více prozradí zpěvačka Lucie Vondráčková po 7:30. Těšit se můžeme i na kolegu Sašu Hemalu, který nabídne v tomto rozpaleném dni své televizní tipy. Více uslyšíme o 12:30. Dnešní večer bude patřit opět hudebním žánrům, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Takové písničky, respektive písničky z tohoto ranku, nabídneme po 19. hodině. Za 2 minuty 7:45 já vám přeji dobré ráno, neděle 28. červen a teď už Karel Gott, píseň To musím zvládnout sám.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

4 minuty po 7:15 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké a zároveň rozpálené letní ráno, neděle 28. červen. Doufám, že máte po ruce hodně ledu a taky puštěný větrák, klimatizaci. Zapomeňte totiž dnes na mírné letní teploty. Dneska Česko zažije pořádnou sářskou výheň, maxima budou až okolo 40. Venku se držte raději ve stínu, doplňujte litry vody a hlavně se nikam nežiňte, pokud možno. Já už teď koukám na vaše zprávy ohledně počasí. Dobré ráno, z Nímnice přeje pan Zbyněk, který hlásí jasno 20 stupňů, také se ozvala paní Dáša z Mítěše, která už takhle po ránu měří 26 stupňů a pan Jirka z Broumova nás zdraví, hlásí 22 stupňů, krásně jasno a dodává, že už je toho moc, takže dnes pivo a vířivka. Tak pane Jirko, užívejte dnešní letní den, hlavně to s tím pivkem nepřežeňte, prokládejte to vodou. Co vy ostatní, jak to vás vypadá s oblohou a hlavně teplotou? Kolik teď po ránu měříte? 634-787-981, napište nám na náš WhatsApp a nebo klidně pošlete textovku na stejné číslo. Za 10 minut půl osmé já se vás pokusím schladit, osvěžit naši muzikou let 60. až 80. Tohle už je Václav Neckář, píseň Kdo vchází do tvých snů, má lásko. Dobré ráno.

0: Tři minuty po půl osmé posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Dobré ráno nám přijde čínská pan Jiří, který hlásí vycházející slunce a taky teploty okolo 24. Pane Jirko, děkujeme za zprávu, pozdravujeme a za malou chvíli duet Knoflíky lásky Iveta Bartošová a Petr Sepeši. Dnešní den, jak už jsme se několikrát bavili, bude extrémní, co se těch teplot týče. Maxima 35 až 40 stupňů, k tomu bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. V Krušných horách bude jich výskyt četnější. Máme 4 minuty po půl osmé, teď už duet Knoflíky lásky a to tady na rádiu Český impuls. Přeji dobré ráno.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 3:15 Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše ranní nedělní impulzovic krabička. Máme v ní Michala Davida, písničku Pár přátel. Takhle, já jsem nikdy u Michala Davida doma zatím nebyl ještě, stále čekám na pozvánku. Lucka Vondráčková měla tu čest, no a jak to tam vypadá, to nám teď tak trochu popíše ve svém komentáři. Startuje impulzovic krabička, 3:15, přeji dobré ráno.
1: Lucie Vondráčková uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: Nedávno jsem měla možnost něco naspívávat ve studiu Michala Davida a on mě cestou provedl tím svým úžasným palácem, kde bydlí. A můžu vám říct, že jsem si v té chvíli říkala, no je to dobrý, když pár přátel stačí mít, co umí za to vzít.

0: Je 8. hodina, nedělní ráno, 28. červen, přeji pohodové vstávání. Za malou chvíli Vladimír Mišík. Dobré ráno z Uherského Hradiště nám přeje paní Martina, která všechny pozdravuje, hlásí 27 stupňů. Tak je asi jasné, že ten dnešní den bude hlavně ve znamení těch extrémně vysokých teplot. I nadále platí výstra právě před vysokými teplotami. Jak to vypadá u vás ostatních? Klidně mi můžete napsat, číslo k nám je 734-787-981. Zajímá mě, jaké teď máte ráno, kolik měříte stupňů na vašich teploměrech. Můžete napsat na náš WhatsApp a nebo poslat klasickou SMSku. Za 7 minut 8, teď už na rádiu Český impuls, Vladimír Mišík, píseň Stříhali dohola malého chlapečka.
1: Stříhali dohola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmíraly.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Hezké ráno. S tropickými vedry bojují i v domovech pro seniory. Například v Liberci se snaží zmírnit dopady horkého počasí zvýšeným větráním nebo vyvěšením mokrých prostěradel. ČTK to řekl ředitel domova pro seniory v Liberci Františkově Jan Gabriel. Areál je relativně nový, poradit si ale musí bez klimatizace. V zařízeních tohoto typu by se na to mělo podle Gabriela myslet.
2: Jak se mění postupně počasí a jak se otepluje, tak to bude asi potřeba minimálně myslet na to, aby byly klimatizovaný ty společní prostory, kam se dají pak přes den ty klienti navíst, můžou tam mít aktivity, jsou v klimatizovaném prostoru.
1: V domově na Františkově mají podle ředitele k dispozici několik přenosných klimatizací. Na vybudování stabilního ochlazovacího systému ale zařízení nemá v tuto chvíli finance. V Karlovarském kraji platí mimořádná opatření proti požárům. Ve volné přírodě, ale i na soukromých zahradách se nesmí rozdělávat oheň, cokoliv pálit nebo používat pyrotechniku. Jezdit nesmí ani historické parní lokomotivy, pokračuje Dušan Valenta.
3: Předpověď slibující kolem ohře přes 40 stupňů spolu s extrémním suchem v celém kraji jsou doslova tikající bombou. K neštěstí stačí jedna jediná jiskra. Karlovarské hejtmanství proto vyslyšelo hasiče a vydalo sérii přísných zákazů. Týkají se všech, kteří tu žijí nebo přijíždějí na návštěvu. Za porušení zákazu rozdělávat oheň nebo cokoliv pálit hrozí pokuta, klidně i 100 tisíc.
1: Soutok chce pro turisty sjednotit dosud roztříštěné značení a informační prvky. Podle zprávy nejmladší tuzemské chráněné krajinné oblasti je velkým problémem vymáhání dodržování zákazu vjezdu. Mnozí návštěvníci totiž byli zvyklí zajet autem až přímo k vodě. HKO zanedlouho oslaví rok, vznikla nařízením vlády loni 1. července. Zahrnuje největší komplex lužních lesů v Evropě. Proti zřízení oblasti přitom byla část místních obyvatel. Žalobami proti zřízení se dosud zabývá justice. Českou čtvrtkařku Lourdes Glory Manuel dnes čeká v Paříži další závod v diamantové lize. Halová mistryně světa se tentokrát utká mimo jiné s olympijskou šampionkou Marie-Lady Paulinovou. 20-letá rodačka z Ostravy bude jedinou českou zástupkyní na mítinku, který proběhne navzdory vlně veder a volání po jeho zrušení. Francouzská atletická federace v pátek potvrdila, že se po dohodě s policejní prefekturou závodit bude. Už ve čtvrtek pořadatelé oznámili, že vzhledem k teplotám přesahujícím 30 stupňů akci uspořádají v upraveném formátu pouze pro elitní atlety. Dnes bude převážně slunečno. V západní polovině Čech se později odpoledne a na večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 8 hodině. Adam Kuřica přeje hezké ráno. Neděle 28. červen. Venku už to pěkně peče, jen co je pravda. Na řadě je teď Richard Miller. Píseň Štěstí je krásná věc. Svátek dnes slaví dámy se jménem Lubomíra a pánové se jménem Lubomír. Pozdravujeme a přejeme vše nejlepší.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrý, mám si bůrek.

Rádio Český impuls. České písničky 60. až

0: Za minutu 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli letní kino, píseň Jo třešně zrály, která zazněla ve filmu muzikálu Chcete-li rebelové.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: V kolika letech jste si udělali řidičák? To nám můžete napsat na náš Facebook. My tam máme už ohledně toho příspěvek, sbíráme vaše komentáře a to na adrese www.facebook.com/Český impuls. V naší další hudební dvojici nám zaspívají manželé. Více prozradím po 8:30. No a pozor! Dnes zavoláme opravdu hvězdnému hostovi let 60. až 80. Na lince budeme mít za pár minut paní Helenu Vondráčkovou, více zhruba tedy takových 5-6 minut. A teď už letní kino Valdemar Matuška, píseň Jo třešně zrály, 8:45, rádio Český impuls, přeji vám pohodové nedělní ráno s datem 28. června.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: 5 minut půl deváté, přeji hezké ráno, Český impuls, neděle 28. červen, za malou chvíli Lešek Semelka, píseň Jsi prostě nejlepší a my je nesmírnou ctí a potěšením přivítat v éteru Rádia Český impuls ikonu let 60. až 80. paní Helenu Vondráčkovou. Paní Heleno, dobré ráno, i vám děkuji, že jste si na nás udělala čas, v posledních dnech je velké horko, tak jak to vůbec snášíte a co máte na dnešek v plánu?
1: Je to teda masakr to horko, protože jsem měla v tom vedru koncert v hudebním divadle Karlín, ale dopadlo to všechno výborně. No ale teďko si budu dneska tak odpočívat, že jestli chcete, co budu dělat, tak odpovím. Vůbec nic.
0: Tak to chápu. No paní Vondráčková, my vám nevoláme úplně náhodou. Vy jste v týdnu měla narozeniny, tak nám dovolte popřát hlavně hodně zdraví, pohody, štěstí, lásky a hodně energie, ať vám to stále zpívá. A když jsme u toho zpívání, tak až budete mít ty příští narozeniny, tak vás čeká velká věc, váš obrovský koncert v Praze na fotbalovém Edenu. Tak co to s vámi dělá? Už máte trému?
1: Jo, tu trému mám hned od začátku, jak jsem se dověděla, že bych to měla jako absolvovat. Hlava je Tomáš Ságl, producent, a čekala jsem, až budu mít potom vystoupení na narozeninovém v divadle Karlín. A teď se dáme vyloženě do práce. Čeká mě teda i turné Helena Forever. No, tím jsem vám chtěla říct, že se mě jen tak nezbavíte, že tady ještě chci trošku chvilku strašit, tak doufám, že budu zdravá, že to všechno vydržím, ale teď vlastně tento rok budeme připravovat tu velkou show v Edenu.
0: Klepeme na dřevo, ať se všechno podaří. Paní Vondráčková, krásné léto, ať vám všechno vychází. Mějte se moc hezky a my se na Rádiu Český impuls budeme zase těšit na slyšenou. Mějte se krásně, to byla paní Helena Vondráčková. Za 7 minut půl deváté a teď už Lešek Semelka, píseň Jsi prostě nejlepší. Dobré ráno.

0: Dvě minuty po půl deváté Český impuls, rádio pro radost ze života. Dobré ráno nám z Kraslic přeje paní Helča, která hlásí 23 stupňů. Za malou chvíli na rádiu Český impuls Lucka Bílá, píseň Trouba. Dnešní den opět nabídne extrémní teploty, ale ty by potom už měly následně začít pomalu a pozvolná klesat. Dnes ještě okolo 35 až 40 stupňů. K tomu bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. V Krušných horách bude jejich výskyt četnější. 3 minuty po půl deváté, teď už Lucka Bílá, píseň Trouba.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 2:03 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Neděle 28. červen na řadě je naše další ranní hudební dvojce a v rámci ní nám, prosím vás, zaspívají manželé. Čeká nás Zlata Adamovská, skladba Queen Elizabeth a pak nás také nemine Petr Štěpánek, písnička Nezměločko. Zlata Adamovská a Petr Štěpánek se vzali v tento den přesně před 13 lety. Pro oba to byla třetí svatba. Máme za 2:03.
1: Hudební dvojice
2: aneb 1+1.

4 minuty po 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Marie Rotrová, písnička Zřejmě letos nejsou kytky. Nikde nejsou kytky, ať jsem úplně přesný. Neděle 28. červen v Jihlavě se koná tradiční pouť ke svatému Jánu s jihlavským havířským průvodem, bubeníky a loutkami divadla. Vrcholí 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na Hodonínsku. Je to nejstarší a největší folklorní festival v Evropě, prosím vás. Hrad Cimburg u Koryčan na Kroměřížsku se vrací do dob gotiky a renesance, ukáže historické odívání, chladné i palné zbraně a také šerm. Hrad Lipnice nad Sázavou na Vysočině hostí setkání kovářů. V Maletíně na Šumpersku se hlasuje v referendu, obyvatele možná zahájí výstavbu dalších větrných elektráren na území obce. Za 8:50 pokračuje ještě stále ranní nedělní krasují zda muzikou let 60. až 80. Toto je Marie Rotrová, píseň Zřejmě letos nikde nejsou kytky. Dobré ráno.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Hezké ráno. Zájem o pronájem houseboatů na Slapské přehradě výrazně klesl. Zatímco během covidu byly lodě zamluvené dlouho dopředu, v posledních třech sezónách lidé častěji volí dovolenou v zahraničí a rezervace přicházejí na poslední chvíli, často v závislosti na aktuálním počasí. ČTK o tom informoval provozovatel půjčovny houseboatů na Slapech Jan Paroubek. Ten má v nabídce dvě obytné lodě určené k plavbě a jednu trvale kotvící. Ortopedi z nemocnice ve Šternberku na Olomoucku použili nový prvek kolenní náhrady. Jako první v Česku umístili mezi kovové části umělého kolenního kloubu upravenou vložku. Její výhody zjišťovala redaktorka Eva Panošová.
2: Podle tamních odborníků zlepšuje speciální vložka stabilitu kloubu a pacientům po operaci vrací přirozenější pohyb v běžném životě. Samotný chirurgický postup se přitom použitím této vložky nijak zásadně nemění. Novinka tak rozšiřuje spektrum řešení, která mohou lékaři lidem nabídnout. Náhrady kolenního kloubu patří mezi nejčastější ortopedické operace. Jen v nemocnici ve Šternberku provedli specialisté od vzniku oddělení v roce 2022 více než 850 operací zaměřených na výměnu kolenního kloubu. Eva Panošová, Rádio Impuls, Šternberg.
1: Ruští jestřáby tlačí na Putina. Zastánci tvrdé linie naléhají na šéfa Kremlu, aby opustil diplomacii a na Ukrajině přitvrdil. Nejradikálnější z nich hovoří dokonce o použití taktických jaderných zbraní. Jak píše zpravodajský portál Novinky.cz, jde o reakci na rozsáhlé ukrajinské dronové útoky z poloviny června, zaměřené na vojenské a strategické cíle v Moskvě, Petrohradu a na Krymu. Zdroje blízké Kremlu podle agentury Reuters přitom tvrdí, že Putin takovou rétoriku toleruje, protože nakonec udělá to, co sám bude chtít. Trenér skotských fotbalistů šel velmi rychle do sebe. Steve Clark rezignoval bezprostředně poté, co se včera potvrdilo, že jeho tým nepostoupí do vyřazovací fáze mistrovství světa. Po výhře Chorvatska nad Ghanou už bylo jasné, že se Skotové nevejdou mezi 8 týmů, které půjdou dál ze třetích míst. 62-letý kouč přitom teprve před měsícem podepsal novou 4-letou smlouvu. Své rozhodnutí oznámil hráčům hned včera ještě na základně v Charlotte, kde skotská výprava čekala na vývoj v dalších skupinách. Dnes bude převážně slunečno, v západní polovině Čech se později odpoledne a na večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině. Adam Kořica přeje hezké nedělní dopoledne 28. červen a tohle už je skupina Brutus, jejich první polibek.

0: Dvě minuty po 9:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. V kolika letech jste si udělali řidičák? Zjišťujeme na Facebooku rádia Český Impuls. Budeme rádi, když nám okomentujete náš příspěvek, je tam už 59 komentářů. Tak koukám, že paní Jarka Folovarčná píše ve 22 letech, rok 1982, stál něco málo přes tisícovku. Pan Michal Pantlík píše v 15 na moto a v 17 na auto, teď mám 46, pan Vilém Novák píše před 18 nami, paní Jiřina Nováková píše v 18 letech, rok 1990 a stál 1000 korun. Tak co vy, v kolika letech jste si udělali řidičák? Bylo to napoprvé, jak vzpomínáte na řidičské zkoušky? Dejte nám vědět www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Neděle 28. červen, přeji hezké dopoledne a teď už naše letní kino. Václav Neckář, píseň Miluju a maluju.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

svinicti šesténa, Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají

0: 10:30, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli už se na nás hrne další muzika let 60. až 80. Petr Kotfalt, Standa Hložek, duet v pohodě z filmu Slunce, seno, jahody, také Jiří Štědroň a jeho Julia. Teď už ale Šťastná ústa, Petry Zámečníkové a Karla Zicha. Minuta po 9:30.
1: Český Impuls, rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Za 2 minuty, 10:15, Český Impuls, rádio pro radost ze života, neděle 28. červen, jede se závod mistrovství světa vozů Formule 1, velká cena Rakouska. Pokračuje mistrovství světa ve fotbale, dnes je na programu první utkání playoff, Jihoafrická republika večer nastoupí proti domácí Kanadě, utkání je naplánované na 21 hodin. Na zahradě Čech v Litoměřicích se potkávají modeláři z celé republiky z zahraničí. A tak to je taky taková jako pěkná akce. Máme za minutu 10:45, za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. a v celou potom zprávy. Čeká nás Dalibor Janda, píseň Tisíckrát krásnější.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Hezké dopoledne. Naši záchranáři už pomáhají ve Venezuele. 70 lidí z Česka se pokouší zachránit život lidem v troskách domů. Ničivé zemětřesení zasáhlo ve středu oblast západně od Caracasu. Jak říká mluvčí ministerstva vnitra Adéla Dittmanová, součástí takzvaného USAR je například i tlumočnice.
2: Jádro týmu tvoří příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin a součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob.
1: O vyslání pomoci rozhodla česká vláda na základě vyhodnocení situace a venezuelské žádosti o pomoc. Havlíčkův Brod láká na unikátní výstavu. Ve Staré radnici bude od 1. července až do 19. září k vidění 30 velkých lunetových obrazů z tamního kláštera. Soubor olejomaleb malíře Jakuba Pišla z poloviny 18. století se našel v 80. letech ve špatném stavu na půdě klášterního kostela. O jeho záchranu se postaralo město. Výstava nazvaná Lunetové obrazy světkové barokní doby bude přístupná ve všedních dnech. O prázdninách budou navíc každou středu a pátek komentované prohlídky. Spojené státy chystají speciální cestovní pasy. Jejich vydání proběhne u příležitosti letošního 250. výročí nezávislosti země. Hlavním grafickým prvkem omezené edice dokladů bude podle místních médií podobizna amerického prezidenta Donalda Trumpa. Samotný šéf Bílého domu si vydání pasu na své síti Truth Social pochvaloval. Podle deníku The New York Times americké úřady vydají na 40 tisíc takto upravených dokladů. Dostupné tak budou do vyčerpání zásob. Pas ze speciální edice přitom dostanou jen Američané, kteří si o doklad zažádají na přepážce. Při online podání žádosti naopak dostupný nebude. Na fotbalovém mistrovství světa dnes začíná vyřazovací část. V úvodním duelu play-off se utkají spolupořádající Kanada a Jihoafrická republika. Pro oba týmy přitom půjde o novou zkušenost. Země javorového listu prošla ze skupiny poprvé při třetí účasti na šampionátu. Jihoafričané pak uspěli až na čtvrtý pokus. Utkání začne v Los Angeles dnes v 21 hodin našeho času. A na závěr ještě počasí. Dnes bude převážně slunečno. V západní polovině Čech se později odpoledne a na večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 10, poděkování za ně patří do naší redakce. Adam Kořica je stále s vámi, přeji hezké a ničím nerušené nedělní parní letní dopoledne, 28. červen. A teď už česká muzika let 60. až 80. Věra Špinarová, píseň Bílá java 250.

Malý z půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

Všem očím, které nesmí rozumět, prohlíží si prázdnou zeď a chlápka v cárech nejchudší.

0: snad.
1: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké dopoledne, neděle 28. červen. Do 10:30 ještě určitě uslyšíme Karla Gotta, písničku Cestu znám jen já. V pořadu Máme Česko rádi, navštívíme středočeskou vesničku Suchomasty. Proč se do ní jezdí dívat geologové z celé Evropy? Dozvíme se o 10:30.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, neděle 28. červen. Naše další hudební dvojce nabídne písničky z muzikálů, ze kterých kdo nám bude zpívat, to vše prozradím za pár minut, tedy po půl jedenácté. Teď už ale startuje pořad Máme Česko rádi. S Anou Kracíkovou se vydáváme na pomezí křivokládských a brdských lesů.
1: Máme Česko rádi.
2: Posluchači nám píší, ať také zviditelníme malé vesničky nebo místa, o kterých se běžně v přílohách novin a časopisech nepíše. Vaše přání jsou nám rozkazem a proto jsem Mirka Tausiga poprosila o něco takového. Mirku, dobrý den, máte pro nás nějakou neznámou a přesto významnou atrakci?
3: Nepočítaně. Dneska třeba Suchomasty. Leží mezi křivokládskými a brdskými lesy nedaleko řeky Berounky. Už je to součást českého krasu mimochodem. A hlavně se tu nachází mezinárodní stratotyp mezi silurem a devonem.
2: Aha, no tak to jsou z toho hodně moudrá. Mirku, prosím vás, o čem to mluvíte?
3: No, je to prostě změna podloží v jisté geologické éře v prvohorách. Možná tomu nebudete věřit, ale jezdí se sem kvůli tomu dívat geologové z celého světa.
2: Také jste mi poslal nějaké fotografie ze Suchomast a na nich je nějaký památník, či co? Jsou to takové spojené betonové sloupy, co je to?
3: No, to by vám místní dali. Nejsou betonové, ale ze zbůzanského mramoru. Jde o dílo sochaře Novotného, které nechali udělat právě kvůli tomu podloží. Je to totiž první uznaný mezinárodní stratotyp hranice geologických útvarů u nás.
2: No, nechci nikoho urazit, ale pro mě tady opravdu divná atrakce. Ale aspoň se dovím něco nového. V Suchomastech ovšem stojí i zámek. Je, pokud vím, domovem pro postiženou mládež, ale navštívit se dají aspoň zahrady. Co ještě?
3: Tak ještě několik nádherně opravených kostelů a také sloní hlavy.
2: A to je zase co?
3: To je zvětralá skála, která se tyčí kousek od Suchomast. Ale podoba se slony je opravdu úžasná.
2: Tak já jedu a prozradím cestu i ostatním. Suchomasty budu hledat 10 kilometrů jižně od Berouna. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatím. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

si jak Jupiter. Já schovala jsem pláč, vždyť nejsem z těch, co lituji. Teď není radno lhát, když srdce v prachu leží,

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, neděle 28. červen, přeji hezké dopoledne, venku už to pěkně peče, jen co je pravda, snažte se být ve stínu, dodržovat pitný režim, jo, opalováky, no a musíme to nějak zvládnout. Do 11. hodiny do zpráv celou naše další hudební dvojce a ta nabídne písničky z muzikálu. Čeká nás Milan Chladil, skladba a přijď k nám Doli z muzikálu Hello Doli. Dnes je to 42 let, co nás pan Chladil opustil, my na ně zazpomínáme. A pak nás také nemine Laďka Kozderková, nahrávka Kabaret, také z muzikálu Hello Doli. Tímto se s vámi loučí Adam Kořica, za sebe vám přeji poklidnou neděli. Zvládněte prosím ten dnešní den, jak už jsme se bavili několikrát dnes ráno, pitný režim, jo, opalováky, stín, pokud možno. Já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní, kdy doufám, že už to počasí bude o něco moudřejší. Po zprávách celou pokračuje Rulík Pospíšil. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Hudební dvojice
2: a NEP, dva jsou víc než jeden.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Ještě rozhlídni se kolem. Tenhle pokoj bude sám. Ještě pobuď s tímhle stolem. Sedni na okenní rám. Ještě jednou otoč světlem, abys prohlídla svůj kout. Ještě pohlaď tátu v betlém, s kterým nikdo nesměl hnout. Ještě pohled, jak se tenčí v kalendáři počet stran. Škoda jen, že nejsi menší, že jsou okna do kořán. Motýl zvenčí, dovnitř vlít, můžeš zůstat.

jeden vlídnej tón. To snad nebyl vlastní

0: Jo, Český impuls. Zprávy v 11.
1: Hezké dopoledne. Česko má za sebou další tropickou noc. Teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia na 40% měřících stanic. Na několika místech dokonce ani pod 25 stupňů, což se za dobu měření dosud stalo pouze na 7 stanicích. Vítr během noci na některých místech dokonce způsobil růst teplot. Na Facebooku to dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav. Podle předpovědi je přitom více než pravděpodobné, že noc na zítřek bude ještě teplejší. Předpokládané minimální teploty se mají pohybovat nejčastěji mezi 24 a 19 stupni. Vedro mění pivní návyky Čechů. Podle plzeňského pivovaru stoupá spotřeba nealkoholických piv. Včetně ochucených variant je volí téměř 80% dospělých, pokračuje Klára Fajstová.
2: Zatímco při teplotách kolem 20 nebo při dešti Češi dávají přednost ležákům, s vyššími teplotami přechází na 10 a při tropických dnech volí hlavně nealkoholická piva. Podle loňského průzkumu Prazdroje při teplotě do 19 stupňů sahá po nealkopivu 30% spotřebitelů, do 29 stupňů polovina a když se teploty přehoupnou přes 30, pije nealko 70% dospělých. Objemově se ale nejvíc stále prodává klasické pivo.
1: Čeští záchranáři dorazili do Venezuely. V zasažené oblasti si teď budují operační základnu. Ze 70 členů výpravy jich ale 19 zůstalo z kapacitních důvodů na ostrově Curaçao. Na síti X o tom dnes informovali hasiči. Český USAR tým přiletěl do Venezuely pomáhat s vyprošťováním lidí po silných zemětřeseních, která zemi zasáhla ve středu. Do prvních záchranářských prací by se měl zapojit kolem 13. hodiny našeho času. David Pastrňák a Pavel Zacha mají v Bostonu nového českého spoluhráče. Bruins totiž získali z Coloreda 23-letého centra Ivana Ivana. Americký hokejový klub oznámil na svém webu, že ostravského rodáka přivedl výměnou za jiného útočníka Švéda Fabiana Lisela. Ivan uplynulou sezónu strávil převážně ve farmářském týmu Colorado Eagles v AHL. Do elitní NHL zasáhl je 9krát a připsal si 1 asistenci. Dnes bude převážně slunečno, v západní polovině Čech se později odpoledne a na večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly zprávy v 11 hodin, krásné dopoledne přeje Ludvík Pospíšil. No a přichází taky první písnička ode mě, Marie Rotrová, Karel Černoch a duet Pár slov, pár kroků, pár gest.

Dopolední program Českého Impulzu, tohle bylo Kotě, za chvíli Křídla iluzí, písnička Václava Neckáře a taky písnička, která je z filmu Jak básnici přicházejí o iluze, pokračuje naše letní kino. Josef Hlinomas si nemůže vynachválit výhody manželství, kde tenhle známý herec vidí hlavní benefit manželského svazku, tak to si můžeme poslechnout odpoledne ve 16:45. Ale pozor, o víkendu o 4 hodin nabízíme nejlepší scénky a vtipy z vysílání Alexandra Hemaly a přesně tam se objeví taky Josef Hlinomas.

0: Víkend tohoto roku a taky asi nejteplejší víkend v historii měření v České republice. Včera nám popadaly teplotní rekordy. V takovém počasí se ptát na hranolky, no a zase na druhou stranu hranolky na koupališti, proč ne? My se vás ptáme o tomhle víkendu v našem hlasování na to, jak je máte rádi. Jestli radši hranolky s tatarkou anebo s kečupem. Kdo se podívá na Facebook Českého impulzu, tak uvidí to skóre. 90% lidí hlasuje radši pro tatarku před kečupem, ale vy to můžete změnit, možná to máte rádi jinak. Přidejte svůj hlas na Facebooku Českého impulzu nebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Dopolední program na Českém Impulzu, za chvíli pravé poledne, přijdou zprávy i s velmi očekávanými informacemi o počasí. Tyhle informace sledujeme opravdu bedlivě o tomhle víkendu. Do té doby ale ještě skupina Gentour, Všechno bude fajn. Je to písnička z Impulzovic krabičky od Pala Habery.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert, dle srovnání k 16.6. Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Gentour to byla na konci 80. rokov spriateľená kapela týmu. Prežili sme s nimi kopec spoločných akcií práve v dobe, keď natáčali takéto pesničky ako Všechno bude fajn. Máme kopec spoločných spomienok, skrátka vtedy bolo všechno fajn. Rozumeli sme si nielen ako muzikanti, ale ako ľudia. A to trvá, myslím, že aj dodnes, aj keď ten Gentour už vlastne neexistuje. Všechno bude fajn je pesnička, ktorú ja osobne budem mať spojenú navždy s tou našou slávnou dobou. No a tiež mimochodom neprestávam obdivovať verše, napríklad, jak si tak pouštím plyn a niekto zazvoní. Geniálne.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezké poledne. Policie pátrá po pohřešovaném Ukrajinci. 33-letý Mikola Černěvec odešel v pátek ráno neznámo kam z ubytovny v areálu firmy Xandor v Chomutově. Mobilní telefon ani osobní věci si sebou nevzal. Vzhledem k psychickému stavu hledaného panuje obava o jeho život. Při rozsáhlé pátrací akci se včera muže najít nepodařilo. Policie proto žádá o pomoc veřejnost. Hledaný měří 175 až 180 cm. Je hubený, má hnědočerné krátké vlasy a hnědé oči. Naposledy měl na sobě zelené triko, černé kraťasy s bílým pruhem a černé pantofle. Jakékoliv informace mohou lidé volat na linku 158. Ortopedi z nemocnice ve Šternberku na Olomoucku použili nový prvek kolenní náhrady. Jako první v Česku umístili mezi kovové části umělého kolenního kloubu upravenou vložku. Její výhody zjišťovala redaktorka Eva Panošová.
2: Podle tamních odborníků zlepšuje speciální vložka stabilitu kloubu a pacientům po operaci vrací přirozenější pohyb v běžném životě. Samotný chirurgický postup se přitom použitím této vložky nijak zásadně nemění. Novinka tak rozšiřuje spektrum řešení, která mohou lékaři lidem nabídnout. Náhrady kolenního kloubu patří mezi nejčastější ortopedické operace. Jen v nemocnici ve Šternberku provedli specialisté od vzniku oddělení v roce 2022 více než 850 operací zaměřených na výměnu kolenního kloubu.
1: Rozmary počasí mají tragické následky v americkém státě Kentucky. Při bleskových záplavách tam včera zahynuli 4 lidé. V noci na dnešek o tom informovala agentura AP s odkazem na guvernéra státu Andyho Bešíra, který už vyhlásil stav nouze. Zároveň uvedl, že záchranáři museli vyprostit mnoho lidí zablokovaných v domech a automobilech. Na řadě míst jsou silnice nesízné. V oblasti se přitom očekávají další vydatné srážky a úřady proto vyzvaly obyvatele k velké opatrnosti. Českou čtvrtkařku Lourdes Glory Manuel dnes čeká v Paříži další závod v diamantové lize. Halová mistryně světa se tentokrát utká mimo jiné s olympijskou šampionkou Marie-Lady Paulinovou. 20-letá rodačka z Ostravy bude jedinou českou zástupkyní na mítingu, který proběhne navzdory vlně veder a volání po jeho zrušení. Francouzská atletická federace v pátek potvrdila, že se po dohodě s policejní prefekturou závodit bude. Už ve čtvrtek pořadatelé oznámili, že vzhledem k teplotám přesahujícím 30 stupňů akci uspořádají v upraveném formátu pouze pro elitní atlety. Odpoledne bude převážně slunečno, v západní polovině Čech se později na večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik polední zprávy, ve studiu stále Ludvík Pospíšil, přeju vám krásnou horkou neděli a z muziky právě teď Michal Prokop a Framus 5.

Tady je Český impuls, jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Za chvíli píseň Heineho a dcer. Je to písnička z letního kina, je to písnička z filmu Trhák. Hrajeme za okamžik. Ještě se podíváme do kalendáře, máme tady neděli 28. června, svátek slaví Lubomír. No a co večer bude v televizi, tak to nám takhle prázdninově řekne Saša Hemala. Přesně v 12:30 na Českém impulzu.

0: Nedělní program Českého Impulzu 28. června. Zpěvačka Helena Blehárová dnes slaví 83. narozeniny. Zahrajeme si její krátce po půl jedné v hudební dvojici, ještě předtím Valčík pro mámu a Michal David. A ze všeho nejdřív Saša.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Už název Případ s koncem napovídá, že se zřejmě jedná o poslední případ, který spolu budou řešit kapitán Vašátko a malíř Horác. Ovšem je to jinak. Kapitán Vašátko zemřel a Horác nad jeho rakví vzpomíná na jejich společný první případ, kdy se ti dva také seznámili. Stalo se to před 10 lety a tenkrát byl zavražděn Horácův spolužák. Do vyšetřování se pustili společně a vy se na Případ s koncem můžete podívat dnes ve 20.10 na ČT1. Vraždit se bude i o stanici Dál na Nově. Policie pátrá po vrahovi starosty šumavské obce Podhorsko, inženýru Tomkovi, který byl zastřelen před svým domem. Časem se ukáže, že za vraždou nestojí politika, ale fakt, že Tomek po přestěhování z Plzně chtěl v obci zavést pořádek a z toho důvodu si prý nadělal mnoho nepřátel. Případ starosta, tak pod tímto názvem uvedou na Nově ve 2020 další pokračování tohoto seriálu. V pokračování Indiana Jones s názvem Nástroj osudu se náš hrdina jednak musí vypořádat se vzpomínkami na minulost, na druhou světovou válku, ale také vyšetřit případ, který se bezprostředně týká naší současnosti. Indiana Jones a Nástroj osudu 2015 televize Prima. Přeji hezký nedělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Polední program Českého impulzu, za chvíli 13. hodina, zprávy a potom už Lenka Haluzová. Já, Ludvík Pospíšil, vám pomalu popřeju krásný zbytek tohle horkého víkendu a krásný začátek prázdnin. Ale ještě předtím oslavíme 83. narozeniny zpěvačky Heleny Plehárové. Bude nám zpívat svoji slavnou š a potom Josef Zíma písničku Gina. Jsou tu písničky z filmových rebelů v naší hudební dvojici. Naschledanou.
1: Hudební dvojice a neb jako vejce vejci.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezké odpoledne. Hasiče dnes zaměstnal požár bytu v Brně. Hořelo v Oblé ulici v městské části Nový Lískovec. Hasiči z bytu vynesli starší ženu, kterou záchranáři resuscitovali. Následně ji připojili na řízenou ventilaci a ve vážném stavu předali lékařům v Bohunické nemocnici. Požár se povedlo hasičům poměrně rychle zlikvidovat. Během zásahu museli evakuovat 10 lidí z okolních bytů. Ti se ale mohli poměrně rychle vrátit. Příčina vzniku ohně ani výše škody zatím nejsou známé. A na podobné téma ještě jednou. V Karlovarském kraji platí mimořádná opatření proti požárům. Ve volné přírodě, ale i na soukromých zahradách se nesmí rozdělávat oheň, cokoliv pálit nebo používat pyrotechniku. Jezdit nesmí ani historické parní lokomotivy, pokračuje Dušan Valenta.
2: Předpověď slibující kolem ohře přes 40 stupňů spolu s extrémním suchem v celém kraji jsou doslova tikající bombou. K neštěstí stačí jedna jediná jiskra. Karlovarské hejtmanství proto vyslyšelo hasiče a vydalo sérii přísných zákazů. Týkají se všech, kteří tu žijí nebo přijíždějí na návštěvu. Za porušení zákazu rozdělávat oheň nebo cokoliv pálit hrozí pokuta, klidně i 100 tisíc.
1: Německo má za sebou dosud nejteplejší zaznamenanou noc. V saské obci Kupšic, ležící zhruba 25 kilometrů od hranice s Českem, teplota celou noc neklesla pod 29,4 stupně Celsia, což je absolutní noční rekord. Oznámila to dnes německá meteorologická služba DVD. Ta zároveň uvedla, že vlna veder u našich sousedů pravděpodobně pomalu končí. Už zítra se v Německu čeká pokles nejvyšších teplot na 29 až 32 stupňů. Fanoušky tenisu čeká další svátek. Už zítra startuje v Londýně grandslamový Wimbledon. V britské metropoli nebude chybět ani 14 českých účastníků, včetně 3 letošních vítězek travnatých turnajů Lindy Noskové, Karolíny Muchové a Marie Bouskové. Tituly v londýnském All England Clubu obhajují Ital Jannik Sinner a Polka Iga Świąteková. Tahákem bude také návrat sedminásobné šampionky z dvouher Američanky Siriny Williamsové. Finálové duely jsou na programu 11. a 12. června. Po zbytek dne bude převážně slunečno. V západní polovině Čech se později odpoledne a na večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Jsou 3 minuty po 13. hodině, zprávy jsou za námi, od mikrofonu se hlásí Lenka Haluzová, budu s vámi dneska celé odpoledne. Hodinu nám otevírají Karel Černoch spolu s Petrem Dvorským písničkou Láska prý.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Krásnou neděli vám přeju. Petra Janu právě dospívala písničku Stůj a za chvíli budeme cestovat s Jirkou Kolbabou. Slovenská řeka Soča se chlubí jedinečnou modrou barvou. Co ji způsobuje, tak o tom si budeme povídat za pár minut. Předtím nás ale čeká letní kino. Celé léto na Českém impulzu promítáme. Hrajeme vám písničky z filmu, pohádek i seriálu. Protože to bude písnička z filmu Vratné lahve, zazní Ani k stáru od Jaroslava Uhlíře.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: všechno vodné z času, všechno vodné z času, co všechno vodné z času, všechno vodné z času, co všechno vodné z času, všechno vodné z času, co všechno vodné z času.
1: Krásné nedělní odpoledne s datem 28. června. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Hrajeme vám rádi a jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. V následujícím hudebním bloku to bude třeba písnička Nálada je výborná, ale teď už hurá do světa. Chystáte se v letě k Jadranu? Máme pro vás tip, kde se vám bude líbit. Vyrážíme do Slovinska.
2: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
3: Řeka Soča, říkám to správně, Jirko?
4: Určitě ano.
3: Kudy protéká řeka Soča, jaký má význam pro Slovinsko?
4: Řeku Soču najdeme v jeho západní části Slovinska v oblasti Julských Alp a musím říct, že to je řeka, která asi patří k nejkrásnějším vůbec. Je taková čistá, modrozelená. Já jsem nedávno zjistil, že ten specifický lom světla ve vodě, tak ten je tam, protože je tam rozpuštěn uhličitan vápenatý právě v té vodě ve velmi významné oblasti, protože jsme ve vápencové, takové krasové oblasti. Já musím říct, že ty zážitky, které jsem tady prožil, jsou naprosto úžasné, protože ta řeka opravdu v různých rychlostech se valí po těch kamenech a nabízí neuvěřitelné pohledy, zejména pro fotografa. Někde se líně vleče opravdu malým průtokem, jinde zase výrazně zrychlí. Je to velká šance pro každého, kdo má rád dobrodružnou, takovou tu opravdu drsnou krajinu.
3: Dá se na té řece raftovat, dá se sjíždět?
4: Dá se na ní raftovat, dá se na ní sjíždět a sportovat, ale to si necháme do zítřejšího pořadu, když dovolíš. Dneska bych ještě velice rád popsal, jak to tam třeba vypadá. Tam si představ, tam jsou takové soutěsky, takové miniaturní soutěsky, které jsou vložené ještě do údolí. Ta údolí jsou zazeleněná, ty kameny většinou kolem té vody jsou nádherně porostlé mechy, takže to je fantastická atmosféra a když svítí sluníčko do tohoto všeho, tak je to skutečně neuvěřitelný zážitek.
3: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Písnička Copánky od Jany Kratochvílové právě dozněla na Českém impulzu. Pro vás je připravená hudební dvojice, budou nám zpívat manželé. Zlata Adamovská a Petr Štěpánek se totiž vzali v tento den před 13 lety, pro oba to byla třetí svatba. Zazní Nesmí loďko od Petra Štěpánka, jako první Queen Elizabeth od Zlaty Adamovské. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Hudební dvojice
4: Anet, co mají písničky společného?

0: rychle hraje Český impuls.
1: Zacálo, v knihách vázaný v kůži. Zacálo, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: A holuby si jim dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců. Na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
3: Dobré odpoledne. Včerejší absolutní teplotní rekord bude mít asi jepičí život. Vedro dneska postupuje ještě rychleji než včera. Meteorologové před hodinou naměřili 40 stupňů Celsia v Řeži u Prahy a Doksanech na Litoměřicku. Včera přitom tato hodnota padla až o 2 hodiny později. Rekordní teplota pro

0: Dnešek padla nejméně na 5 meteorologických stanicích Českého hydrometeorologického ústavu už před 9 hodinou ráno. O 12:30 pak na výrazné většině z nich. Po Labí a po Ohří dneska vyhlíží až 41. Českou delegaci do Ankary povede premiér Babiš. V debatě na Primě to řekl ministr zahraničí Macinka. Zdůvodňuje to tím, že ústavní soud, který uložil vládě na summit NATO akreditovat prezidenta Pavla, v předběžném opatření nezrušil platné pondělní usnesení vlády o složení delegace. S definitivním složením delegace na alianční schůzku seznámí Macinka veřejnost zítra po jednání vlády. Naši záchranáři už pomáhají ve Venezuele. 70 lidí z Česka se pokouší zachránit život lidem v troskách domů. Ničivé zemětřesení zasáhlo ve středu oblast západně od Caracasu. Jak říká mluvčí ministerstva vnitra Adéla Dittmanová, součástí takzvaného USAR týmu je například i tlumočnice.
1: Jádro týmu tvoří příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin. A součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob.
0: O vyslání pomoci rozhodla česká vláda na základě vyhodnocení situace a venezuelské žádosti o pomoc. Hodně nepříjemnou situaci zažili lidé ve vlaku Českých drah v Německu. Vlak se zhruba 630 cestujícími a bez fungující klimatizace zůstal stát v braniborském okrese Prignitz na severu Německa. Uvnitř vlaku bylo až 50 stupňů. Podle agentury DPA se souprava na trase z Hamburku do Prahy ocitla bez přívodu elektřiny v důsledku poškození trakčního vedení. 3 lidé s problémy s krevním oběhem skončili v nemocnici. Judista Lukáš Krpálek se raduje z bronzu. Na Grand Prix v Číně získal 3. místo ve váze nad 100 kilo. Vyhrál 3 ze 4 zápasů. V semifinále ho porazil japonský soupeř Hyoga Ota. A doplním i počasí. V Čechách se zítra ochladí, od západu půjdou přehánky a bouřky. Teploty budeme mít 31 až 36 stupňů. Na Moravě naměří i 39. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pěkné nedělní odpoledne vám přeju. Zprávy ve 2 hodiny jsou za námi. S vámi je po celé odpoledne Lenka Haluzová. No a hodinu nám otevírá Lenka Filipová s písničkou Ať žiješ. Hezký poslech. Život je šatná.

0: Na českém Impulzu právě dozněla písnička Když se načančám od Heidi Janku. K nedělnímu odpoledni patří i tip na nějaký pěkný výlet. Navštívíme společně středočeskou vesničku Suchomasty. Proč se do ní jezdí dívat geologové z celé Evropy? Tak to vysvětlíme v pořadu Máme Česko rádi. Ještě předtím ale letní kino. Zahrajeme písničku z filmu Sonáta pro zrsku. Nejkrásnější období je podzim, zpívá Ivan Mládek spolu se svým banjo bandem.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Krásnou neděli s datem 28. června vám přeju. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde hrajeme jen to nejlepší z let 60. až 80. Petr Kotvald spolu se Standou Hloškem budou zpívat Holky z naší školky, ale předtím jdeme na výlet. S Hanou Kracíkovou se vydáváme na pomezí křivokládských a brdských lesů.
1: Máme Česko rádi.
2: Posluchači nám píší, ať také zviditelníme malé vesničky nebo místa, o kterých se běžně v přílohách novin a časopisech nepíše. Vaše přání jsou nám rozkazem a proto jsem Mirka Tausiga poprosila o něco takového. Mirku, dobrý den, máte pro nás nějakou neznámou a přesto významnou atrakci?
3: Nepočítaně. Dneska třeba Suchomasty. Leží mezi křivokládskými a brdskými lesy nedaleko řeky Berounky. Už je to součást českého krasu mimochodem. A hlavně se tu nachází mezinárodní stratotyp mezi silurem a devonem.
2: Aha, no tak to jsou z toho hodně moudrá. Mirku, prosím vás, o čem to mluvíte?
3: No, je to prostě změna podloží v jisté geologické éře v prvohorách. Možná tomu nebudete věřit, ale jezdí se sem kvůli tomu dívat geologové z celého světa.
2: Také jste mi poslal nějaké fotografie ze Suchomast a na nich je nějaký památník, či co? Jsou to takové spojené betonové sloupy, co je to?
3: No, to by vám místní dali. Nejsou betonové, ale ze zbůzanského mramoru. Jde o dílo sochaře Novotného, které nechali udělat právě kvůli tomu podloží. Je to totiž první uznaný mezinárodní stratotyp hranice geologických útvarů u nás.
2: No, nechci nikoho urazit, ale pro mě tady opravdu divná atrakce. Ale aspoň se dovím něco nového. V Suchomastech ovšem stojí i zámek. Je, pokud vím, domovem pro postiženou mládež, ale navštívit se dají aspoň zahrady. Co ještě?
3: Tak ještě několik nádherně opravených kostelů a také sloní hlavy.
2: A to je zase co?
3: To je zvětralá skála, která se tyčí kousek od Suchomast. Ale podoba se slony je opravdu úžasná.
2: Tak já jedu a prozradím cestu i ostatním. Suchomasty budu hledat 10 kilometrů jižně od Berouna. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český Impuls. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, odchvete jen si na čtyři. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Scott právě dospíval na Českém impulzu písničku Pocit sváteční. Přeju vám krásné nedělní odpoledne. Blíží se nám 15. hodina, ale před zprávami si ještě budeme hrát. Připravená je pro vás Impulzovic krabička. Vybírala si Petra Janu a vybrala Věru Špinarovou s písní Jednoho dne se vrátíš. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Jednoho dne se mi vrátí, že ústřední milostné téma z italské kovbojky Tenkrát na západě. A je to možná jedna z nejslavnějších písní Věry Špinarové. Dokonce tak slavná, že ji Věra odmítala nějakou dobu zpívat na koncertech, protože měla pocit, že na její vystoupení chodí publikum jen kvůli téhle písničce. A jednou mě dokonce někdo vyprávěl, že koncert začala touhle písní a pak řekla, tak ti, co přišli jen kvůli téhleté skladbě, už můžou jít domů a pro zbytek to mám ještě další písničky. Já nevím, jestli je to legenda nebo opravdová událost, ale i když bych to asi takhle řízně nedokázala říct, docela ji chápu.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Parta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
2: Dobrý den. Uvnitř vládní koalice to zahřbnělo. Ministryně financí Schillerová z hnutí ANO ve vysílání televize Prima spražila ministra zahraničí Macinku z motoristů. A to za jeho včerejší vystoupení na folklorním festivalu ve Strážnici. Macinku diváci vypískali. Ten jim mimo jiné vzkázal, že se zbláznili a festival spolitizovali. Podle Schillerové ale šéf české diplomacie šlápl vedle.
3: Já prostě si myslím, že to nebyla žádná akce nějak spolitizovaná, že ti lidé neměli v tu chvíli chuť poslouchat něco politického, takže se nějakým způsobem ohradili.

0: Nemyslím si, že prostě nám nějak pomůže je nějak nálepkovat nebo označovat.
1: Ministr Macinka poté zopakoval, že se snažil divákům festivalu ve Strážnici promluvit do duše a trvá na tom, že festival spolitizovali. Tragický konec má pátrání po 17-letém chlapci v přehradě Hracholusky. Mladík zmizel včera odpoledne pod vodní hladinu. Dneska potapěči našli jeho tělo. Kriminalisté nařídili soudní pitvu. Podle neoficiálních zpráv chlapec údajně skočil ze šlapadla do vody a už se nevynořil. Litovel se dusí zápachem. S tropickými vedry sociální sítě opět zaplavují příspěvky naštvaných obyvatel o nesnesitelném zápachu. Píšou doslova smradu. Lidé nemůžou větrat ani posedět venku na zahradě. Starosta města Kohout proto solární sušárnu Kalů na pár dní odstavil z provozu. Volby do sněmovny by teď vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 32,2% hlasů. Druhý nejlepší výsledek by zaznamenal STAN se 13,5% před ODS se ziskem 13%. Ukazuje to průzkum STEMu. 11 lidí přišlo o život při pádu malého letadla na předměstí Nancy ve Francii. Na místo neštěstí míří francouzský ministr vnitra. Letoun dopadl na travnatou plochu u silnice v obytné zóně. Přepravoval skupinu lidí, kteří se chystali k skoku padákem. Tragédii vyšetřuje policie. Filip Salaš skončil v motocyklové velké ceně Nizozemska 8. Po 6. za sebou se v mistrovství světa Moto 2 prosadil do první desítky. Zvítězil Kolumbiec Alonso. A přidám i počasí na zítřek. Bude zase vedro, ale o něco méně. Naměříme až 36, na Moravě i 39 stupňů. V Čechách se tedy ochladí, od západu půjdou přehánky a bouřky. Na obloze bude jasno nebo polojasno. Hezkou neděli přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy v 15 hodin jsou za námi, děkujeme za ně do redakce zpravodajství. Já jsem Lenka Haluzová a budu vám celé nedělní odpoledne hrát ty největší české a slovenské hity 60. až 80. let. Hodinu nám otevírá Karamel a Přízrak 7B. Hezký poslech.

0: František Ringo Čech právě dospíval písničku Já už jdu. Krásnou neděli, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pokračujeme v našem víkendovém hlasování a vyhlašujeme hranolkový souboj. Ptáme se vás, jak máte rádi hranolky? S tatarkou nebo s kečupem? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls a nebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Teď pro vás máme připravenou další písničku z našeho letního kina. Promítáme z filmu Pupendo, zazní Kde jsou ta rána stříbrná od Václava Neckáře.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Krásnou neděli s datem 28. června vám přeju z Českého impulzu. Hrajeme vám rádi a jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. a připravujeme pro vás i hudební dvojici. Budou to písničky z muzikálů. Jednu z nich zaspívá Milan Chladil a tu druhou Laďka Kozderková. Jaké dvě to budou, tak to se dozvíte za chvíli a předtím si užijte třeba nejhezčí dárek. Hezký poslech.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Písnička Kola Pop Music se točí dál od Karla Zicha, právě dozněla na Českém Impulzu. No a pro vás už je nachystaná hudební dvojice. Budou to písničky z muzikálů. Laďka Kozderková zaspívá Kabaret ze stejnojmenného muzikálu a jako první bude zpívat Milan Chladil Přijď k nám Doli z muzikálu Hello Doli. Dnes je to 42 let, co Milan Chladil odešel.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam, plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun, kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Hudební dvojice
3: a NEP ve dvou se to líp táhne.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
3: Dobrý den. Vedro přepisuje dějiny. Ani ne po 24 hodinách totiž padl nový absolutní teplotní rekord. 41,1 stupně naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Tedy tam, kde včera padlo nové teplotní maximum, které bylo o 0,2 nižší. Je to prvních 41 stupňů v oficiální měřící síti. A zřejmě dneska ohlásím i vyšší teplotu. Teploty totiž dál stoupají, není to konečné maximum. Vedro utnou bouřky. Studená fronta je přinese později odpoledne a večer do západní poloviny Čech. Bouřky doprovodí lokální přehánky, ojediněle i silné a doprovázené nárazy větru až okolo 70 km v hodině. Kroupy můžou mít průměr až 2 cm. V lomu u Dolní Rožínky na Žďársku našli v noci utopeného muže. Šel si zaplavat s kamarádem a už se nevynořil. Co se stalo, není zatím jasné. K objasnění přesné doby a příčiny úmrtí byla nařízena pitva. Policie nás nabádá, abychom v současných vedrech zbytečně neriskovali a nepřeceňovali své síly. Alkohol k vodě vůbec nepatří. Tragické léto zažívá i rodina 17-letého mladíka, který se včera utopil v přehradě Hracholusky. Tělo našli potapěči dnes. Vedro mění pivní návyky Čechů. Podle plzeňského pivovaru stoupá spotřeba nealko piv. Včetně ochucených variant je volí skoro 80% dospělých. Pokračuje reportérka Klára Fajstová.
4: Zatímco při teplotách kolem 20 nebo při dešti Češi dávají přednost ležákům, s vyššími teplotami přechází na desítky a při tropických dnech volí hlavně nealkoholická piva. Podle loňského průzkumu Prazdroje při teplotě do 19 stupňů sahá po nealko pivu 30% spotřebitelů, do 29 stupňů polovina, a když se teploty přehoupnou přes 30, pije nealko 70% dospělých.

0: Objemově se ale nejvíc stále prodává klasické pivo.
1: Oběti na životech si vyžádal boj s lesními požáry ve Spojených státech amerických. Na hranici Utahu a Colorada zahynuli 3 hasiči, 2 další utrpěli zranění. Západ Spojených států se potýká s řadou požárů v době soustavného horkého, suchého a větrného počasí. Favorizovaný Matyáš Vacek zopakoval na společné mistrovství Česka a Slovenska v silniční cyklistice v Jeseníku loňský vítězný double. Po čtvrteční časovce jasně ovládl i dnešní závod s hromadným startem. A přidám i předpověď na zítra. Morava si udrží až 39, jinde naměříme do 36 stupňů, čekáme jasno až polojasno. V Čechách od západu půjdou přehánky a taky bouřky. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásnou neděli, je krátce po 16. hodině, zprávy jsou za námi a před námi je hodina plná zábavy v podobě těch nejlepších scének z minulého týdne. Předtím ale samozřejmě trocha muziky, první písnička, kterou vám po 16. hodině pustím, je Bez lásky láska není od Jitky Zelenkové. Hezký poslech.

0: Pěknou neděli. Právě dozněla písnička Král a klaun od Karla Kryla. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Já vám přeju krásné nedělní odpoledne a teď se společně trošku pobavíme. Josef Hlinomas si nemůže vynachválit výhody manželství. Svou ženu nosil domů na rukou. Určitě čekáte, že je v tom nějaký háček. No, poslechněte si nahrávku z roku 1974.
1: Pánové, kteří jste na to ještě nepřišli, je dobré být ženatý. Přijdete domů, zazvoníte, ženuška otevře, přivine se, sundá kabáty, boty, navleče župan, nasytí, podloží polštářek, zabalí mohérovým plédem a přečte vám noviny. No uznejte, že to má co si do sebe, když pominu další příjemné výhody ženina otroctví. A teď si představte, co se mi jednoho dne stalo. Přijdu ke dveřím, zazvoním, nic. Zazvoním po druhé, nic. No to už člověka dopálí. Dře se, unaví a ještě, aby si otvíral sám dveře. Nakonec jsem našel klíč i dírku, do který se strká a podařilo se mi otevřít dveře. Já jsem sám žasnul, že se mi to povedlo, neboť jsem už 10 let ženat. V bytě nikdo, jenom cedulka. Jeničku, nechoď ve špinavých botičkách po bytě. U dveří pod věšáčkem, to je to dřevěný z háčky, je stolička. Posaď se na ní, sundej si boty a vezmi trepky, jsou pod stoličkou. Aby si mohl vyzout botičky, musíš nejdříve rozvázat tkaničky. Najdi ten kratší koneček šňůrky a zatáhni, klička se rozváže. To tež udělej s druhou botičkou, druhá je ta, co je na té druhé nožičce. Až budeš mít trepky, jdi do kuchyně. To je ta malá místnůstka, ve které jsi ještě nebyl, víš? No proto jsem na ní dala ceduličku kuchyně. Až ji najdeš, postav se čelem k oknu a uvidíš takovou malou skříňku s bílými kohoutky. Podle cedulky, na které je napsáno sporák, poznáš, že je to sporák. To, co leží vlevo, je krabička a to dřívko vedle s tmavou hlavičkou je sirka. No to už krtneš o tu krabičku. Pamatuj si pozadí, neškrtej krabičkou o sirku. Pak otoč tím kohoutečkem číslo 1 a zapal plyn. Když se ti to nepovede na potřetí, uklidni se a otevři okno. A kdyby se ti to přece jen povedlo, vyčkej 5 minut, pak otoč kohoutkem plyn, udělá pša. A zas ne, neudělá-li pša. Otoč všechny kohoutky a běž pro jistotu se schovat do sklepa. Sousedku jsem poslala pro pomeranče a byt je pojištěn. Udělá-li plyn pša. Vem sběračku, to je taková velká lžíce, s cedulkou sběračka a nalij si polívčičku do prvního talíře vlevo. Rozbiješ-li ho, vem ten, co je vedle něho. Pro každý případ jsem připravila 4. Po polévce jsem ti připravila studenou mísu, je v lednici, to je taková bílá skříň od sporáku, ji poznáš podle ceduličky a také podle toho, že nehřeje, ale chladí. Až se napapáš, nalij si vínečko, lahev poznáš a lehni si na divan, ten poznáš taky. Miláčku, já jsem u kadeřníka. Chci být dnes k našemu výročí krásná jako tehdy, když jsi mi sliboval, že mě budeš nosit na rukou. Tvá Věruška. Ceduličku jsem přečetl několikrát a po hodině hledání se mi podařilo najít kuchyň. Tak jsem se rozběhl ke kadeřníkovi a odnesl manželku na rukou domů. Pánové, je to opravdu krásný být ženatej.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvíli nás čeká scénka s Járou Cimrmanem jakožto kabaretiérem, ale ještě předtím si budeme trošku hrát třeba písničku Jen pár dnů od Hany Zagorové a Vlastimila Harapese.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Tuhle

0: Krásné nedělní odpoledne. Na Českém impulzu právě dozněla písnička Láskovo níž deštěm od Marie Rotrové a my jdeme na další porci zábavy. Následující minuty budou patřit Jarovi Cimrmanovi, Zdeněk Svěrák a Petr Bruckner nám představí českého génia jako kabaretiéra.
1: Když se Jára Cimrman v lednu 1906 postavil ke kolébce českého kabaretu, měl za sebou velice těžký rok. Pro lipský veletrh konstruoval tehdy svůj proslulý Buchar Jirka II a pro dechový orchestr Salzburského pohřebního ústavu zároveň komponoval svůj velice úspěšný seriál pohřebních pochodů. Není tedy divu, že bytostně zatoužil po žánru lehčím. Ve Šnoblově, tehdy vzniklém kabaretu u Bílé labutě, se nejprve pokusil o štěstí jako imitátor. Cimrman byl skvělý imitátor, ale jeho vystoupení se nesetkávala s takovým ohlasem, jak by si byla zasloužila. Bylo to možná tím, že Cimrman napodoboval osoby, které publikum většinou neznalo. Například svou sestru Luizu. Nebo výborně uměl napodobit vršovického holiče Kalouse. Takže publikum většinou nemohlo ocenit, jak přesně odpozoroval jejich mimiku, gesta a dikci. Ovšem vrcholem Cimrmanovy kabaretní tvorby byly bezesporu sestry Říhovy. Když Jára Cimrman pro tato slavná paterčata komponoval jejich nesmrtelné číslo Pět vran do čepice, měl na mysli jednu smutnou skutečnost, která platí, že většina šantánových a kabaretních umělkyň končila svou kariéru ve chvíli, kdy ztratila krásu a svěžest. Sestry Říhovy neměly co ztratit. Cimrman založil své číslo právě na nepříliš velkém půvabu těchto tehdy 45-letých děvčat. Obsah tohoto čísla není dnes bohužel znám, ale mnohé by nám mohlo napovědět svědectví pamětníků. Proto jsem dnes pozval do studia pana Petra Brucknera z Brandýsa nad Labem. Pane Bruckner, pojďte sem. Který měl to štěstí, vidíte,
2: ano,
1: že jeho dědeček na vlastní oči sestry Říhovy viděl.
2: Ano.
1: Pane Bruckner, jak na to dědeček vzpomínal?
2: No tak on, dědeček, znal všechny ty pražské noční podniky. U Bucku, u Rozvařilu, u Tří zlatých koulí, u Síkoru.
1: A tak dále.
2: Ano, a u Tomáše, u Celestínu. On, dědeček, se jmenoval Vymetal.
1: Čili to byl dědeček z matčiny strany.
2: Ano, a byl sklenář. Všichni ostatní sklenáři mu vždycky říkali, Vymetal, ty vymeteš každý noční podnik.
1: Čili měl rád legraci.
2: No, to on teda měl, to on kolikrát...
1: Poslyšte, pane Bruckner, a co říkal o těch sestrách Říhových?
2: No tak to dědeček říkal, že bylo vůbec nejlepší, co kdy viděl. On říkal, že to bylo skutečně unikátní. Tak to měli totiž tam na jevišti takovou obrovskou čepici.
1: Ano.
2: A ty sestry Říhovy byly celé v černém. Ano. Víte, jako zavrány byly. Měli dlouhé nosy, takové špičaté, ale... To nebyly nalepené nosy, to byly jejich vlastní. Všechny ty sestry do té čepice naskákaly.
1: Proto se zřejmě to číslo jmenovalo Pět vran do čepice. Ale to by nebylo všechno, tomu by se asi diváci nesmáli.
2: No tak on, dědeček, říkal, že nebylo rozumět vlastního slova, jak se všichni smáli.
1: A prosím vás, pane Bruckner, co ty sestry v té čepici dělali? Zpívali nebo...
2: No tak já nevím, možná, že i zpívali, ale to nebylo vůbec slyšet.
1: Poslyšte, pane Bruckner, a vy jste mi přece psal, že váš dědeček přímo v té čepici byl.
2: Ano, on se tenkrát přihlásil jako dobrovolník z publika a byl přímo v té čepici s nima. To byla taková veliká čepice, takže se tam s nima vešel.
1: No a teď co tam dělal?
2: No tak dědeček říkal, že se stočil do klubíčka, aby na něj nemohli.
1: Jste mi nerozuměli, já myslím, proč do té čepice chodil, proč se hlásil?
2: No to byla tenkrát taková soutěž, kdo s nima nejdýl v té čepici vydrží.
1: Aha.
2: Kdo to vydržel minutu, tak dostal 20 korun.
1: Tak už se nám to začíná projasněvat.
2: Každej prý o tamtuť vyletěl jako šídlo, ale... Dědeček to vydržel.
1: A čím to bylo?
2: No tak on mi říkal, že jeho zachránilo to, že byl stočený.
1: Já myslím, čím to bylo, že se v té čepici nedalo vydržet?
2: No to těžko říct, to... Každý musel předem slíbit, že neprozradí, co v té čepici viděl, nebo co se tam děje. To by pak to číslo už bylo prozrazený a nikdo by do té čepice nechtěl.
1: Ale vám to jistě dědeček prozradil po létech, že?
2: Ne, on vždycky říkal, jsou to sice suvy, ale kšeft jim kazit nebudu.
1: A pane Bruckner, ani nic nenaznačil?
2: Ne, akorát, že...
1: No?
2: Akorát mu bylo divný, že ty peníze, víte, těch 20 korun, potom nemohl vůbec najít.
1: To je zase jiná věc, ale mě zajímá princip toho Cimrmanova výstupu. Vy na to máte jistě svůj osobní názor.
2: No tak já nevím, jestli by se to hodilo zrovna tady.
1: Ale jen to řekněte.
2: Až ono je to takový.
1: Klidně to řekněte, když tak to vystříhneme.
2: No tak já si myslím, že ho štípali. Že ho štípali.
1: No tak to bude asi všechno, přátelé, co se od pana Brucknera o tomto slavném Cimrmanově výstupu dozvíme. Ale i toto málo je cenné, protože tímto číslem se sestry Říhovy živily plných 40 let.
2: Dědeček říkal, že pěkný číslo byl taky kapsář Eman, ten vystupoval hned po nich. A ten vyfouk lidem, co chtěl, peníze, hodinky,
1: no,
2: nebo...
1: To až zase jindy, pane Bruckner. No a sjezdili s ním takřka celý svět.
2: Jestli to nebyl jejich bratr, ten kapsář. On se totiž jmenoval Eman Říha.
1: Prosím vás, pana Brucknera už nezabírejte. A... Teprve v roce 1946 při turné Mexikem smetl sestry Říhovy z jeviště Uragan Flora.
0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Dobré odpoledne. Teplotní rekordy se vracejí na místo činu. Absolutní teplotní rekord padl druhý den v řadě na stejném místě jako včera, tedy v Doksanech na Litoměřicku. Zhruba před hodinou tady naměřili 41,7 stupně. Meteorologové už dopoledne uvedli, že dnešní teploty jsou většinou o půl až 1,5 stupně vyšší než ve stejnou dobu včera. A zřejmě dneska ohlásím i vyšší teplotu. Teploty totiž dál stoupají, není to konečné maximum. Nedělní rekordní teploty přicházejí po tropické noci, kdy teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia na 40% měřících stanic. Stávající tropy prověřují kapacity koupališť. V některých areálech na východě Čech byla návštěvnost už na hraně. V Třebechovicích pod Orebem na Hradecku přišlo včera na koupaliště 1800 lidí, i dnes odpoledne byla návštěvnost kolem 1300 a další lidé ještě chodili. Průměr je kolem tisícovky. V Mělicích na Pardubicky byl zájem o koupání i pláže Vysoký po celý den. Města trápí vysoké teploty, radnice proto nasadily mlžítka i kropící vozy, ty alespoň na chvíli svlaží rozpálená centra.
2: Při tropických teplotách jezdí po spoustě českých městech kropící vozy a osvěžují vodou okolí. V Českých Budějovicích mají kromě toho v provozu 40 mlžidel, pítek a mlhopítek. Impulzu to řekla mluvčí Českobudějovického magistrátu Jitka Brůha-Velclová.
3: Už tady fungují několik let, letos město zprovoznilo další, například na sídlištích a u sportovní haly. Pítka jsou také u hřišť a v dalších místech, prostě kde je větší kumulace lidí. Veřejnost to samozřejmě hodnotí velmi kladně, protože každý je rád, když se v tom vedru osvěží.
2: Kropicí vozy využívají i v Jihlavě. Mluvčí služeb města Martin Málek nám řekl, že ohlas lidí na kropicí vozy je rozdělený do dvou skupin.
4: Jedna to kvituje s povděkem, že děkuje, a druhá nám nadává, že kdybychom radši vysadili víc zeleně v centru. Ale je to na základě objednávky vedení města Jihlavy a my v tom vidíme smysl.
2: Podle Málka po kropení minimálně teplota v centru alespoň na chvíli klesne a svlaží se rozpálená dlažba.
1: Tolik reportérka Martina Kroa. 50-letá motorkářka se těžce zranila po srážce s autem u Toužimi na Karlovarsku. Žena měla velmi závažná poranění hrudníku, pánve, rukou i nohou. Vrtulník ji převezl do nemocnice. O 3 roky staršího řidiče automobilu odvezla sanitka s lehkým zraněním do nemocnice. Nehodu šetří policie. Venezuela

0: Přišuje 70 tisíc lidí, hledá je po středečních otřesech země, které mají nejméně 1430 mrtvých a přes 3 tisíce zraněných. Prozatímní prezidentka Rodriguezová čelí frustraci a kritice obyvatel, kteří vidí vládu zpomalé a nedostatečné reakce v nejhůř postižených oblastech. 24 zemí už přitom do Venezuely vyslalo skoro 3 tisícovky záchranářů, 70 poslala i Česká republika. Zemětřesení měla sílu přes 7 stupňů desetidílné Richterovy škály. Dodám i počasí na zítřek. Teploty vyšplhají na 31 až 36 stupňů, na Moravě můžou atakovat i 39. Čekáme jasno až polojasno a od západu půjdou přehánky a taky bouřky. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Je lehonce po 17. hodině, já vám přeju krásnou neděli. Teď je pro vás připravená písnička Sláva bláznivým nápadům od Heidi Janku. Já jsem Lenka Haluzová, příjemný poslech.

0: Písničku Všichni jsou už v Mexiku právě dospíval Michal Tučný. Vy posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se nám večer, možná byste se rádi podívali na nějaký pěkný film, tak Saša Hemala pro vás listuje televizním programem a svoje tipy poví už za pár chvil. No a my si vás k tomu teď pěkně naladíme, čeká nás totiž další písnička z našeho letního kina. Bude z pohádky Princové jsou na draka, Hlupáku najdu tě a Jan Čenský.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Hezkou neděli s datem 28. června vám přeju z Českého impulzu. Připravujeme pro vás další porci těch nejlepších českých a slovenských písniček z 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku zazní třeba To máme mládež od Věry Špinarové a Petry Janů, ale předtím Alexandr Hemala a jeho televizní tipy.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Už název Případ s koncem napovídá, že se zřejmě jedná o poslední případ, který spolu budou řešit kapitán Vašátko a malíř Horác. Ovšem je to jinak. Kapitán Vašátko zemřel a Horác nad jeho rakví vzpomíná na jejich společný první případ, kdy se ti dva také seznámili. Stalo se to před 10 lety a tenkrát byl zavražděn Horácův spolužák. Do vyšetřování se pustili společně a vy se na Případ s koncem můžete podívat dnes ve 20.10 na ČT1. Vraždit se bude i o stanici Dál na Nově. Policie pátrá po vrahovi starosty šumavské obce Podhorsko, inženýru Tomkovi, který byl zastřelen před svým domem. Časem se ukáže, že za vraždou nestojí politika, ale fakt, že Tomek po přestěhování z Plzně chtěl v obci zavést pořádek a z toho důvodu si prý nadělal mnoho nepřátel. Případ starosta, tak pod tímto názvem uvedou na Nově ve 2020 další pokračování tohoto seriálu. V pokračování Indiana Jones s názvem Nástroj osudu se náš hrdina jednak musí vypořádat se vzpomínkami na minulost, na druhou světovou válku, ale také vyšetřit případ, který se bezprostředně týká naší současnosti. Indiana Jones a Nástroj osudu 2015 televize Prima. Přeji hezký nedělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Vážila málo, v oku jí hrál.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Právě dozněla písnička Zákaz předjíždění od Hany Zagorové a Petra Reska. Blíží se nám pomalu, ale jistě 18. hodina, ale do zpráv v celou si ještě budeme hrát, a to třeba Proměny od skupiny Čechomor a Lenky Dusilové. Mezi 19. a 20. hodinou se můžete těšit na country folk a tremské písničky. Já, Lenka Haluzová, se s vámi pro dnešek loučím, těším se zase příští víkend. Tak mějte krásný zbytek neděle a naslyšenou za týden.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Dobrý večer. Čeká nás asi vůbec nejtěžší noc. Z nocí posledních dnů bude ta na zítřek totiž nejteplejší. Spát půjde kvůli vedru těžko. Nejčastěji se teploty budou pohybovat mezi 24 a 19 stupni. Není dokonce vyloučeno, že se někde bude opakovat situace z noci na dnešek, kdy na stanici Seč neklesla teplota pod 27. Je víc než pravděpodobné, že noc na zítřek bude ještě teplejší a tedy očekáváme další přepisování historických hodnot. Lékaři radí pokusit se na noc vyvětrat a používat ventilátory, aby vzduch mohl proudit. Rozhodně není vhodné dát si večer těžké jídlo, energetické nápoje anebo alkohol. V Německu dnes padl teplotní rekord dokonce třetí den po sobě, a sice 41,7 stupně, tedy stejně jako dnešní maximum u nás v Doksanech na Litoměřicku. Rekord má taky slovenská Bratislava, teplota tady vystoupala na 39,5 stupně. Absolutní rekord v historii měření na Slovensku 40,3 stupně je ale z července 2007. Slovenské farmy se ocitají v pasti veder. Aktuální teploty jsou pro zvířata téměř smrtelné. Agrosektor varuje před kolapsem.
2: Za rastoucím tlakom je aj spor o zanedbané závlahy a limity štátu. V otvorených maštaliach sa vzduch takmer nepohne. Ventilátory bežia naplno a dobytok hľadá aspoň kúsok tieňa či chladnejší roh. Dojnice trpia najviac. Ich telo je nastavené na produkciu mlieka, čo je metabolicky náročné a vytvára v organizme veľa tepla. Vyslovene sa trápia. Poslednou možnosťou sú rostné brány, cez ktoré zvieratá postupne prechádzajú, aby sa mohli ochladiť. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: O vedro už se hádají i čeští politici. Současné vlny veder s teplotními rekordy podle poslankyně Gabriely Svárovské za Piráty ukazují, že stát nemá dostatečně připravenou krizovou komunikaci ani praktická opatření. Ministr životního prostředí Igor Červený od motoristů v České televizi oponoval, že rezorty veřejnost informují a vláda připravuje i konkrétní kroky. Podle exministra životního prostředí Petra Hladíka ale web ani sociální sítě nenahradí komunikační kampaň. Macinka odmítl mluvit vzhledem k současným tropům o krizi, ale oponenty poučil, že v létě je horko a v zimě zima. Jindřichohradecký kostel nabídne unikátní zážitek plný záhad. V gotické stavbě svatého Jana Křtitele se o letních prázdninách můžou zájemci vydat na noční prohlídky. Odborníci z muzea Jindřichohradecka je při komentované prohlídce seznámí s historií památky i s neobvyklými nástěnými malbami, s dosud neobjasněnými motivy. Mluvčí muzea Marcela Kozlová dodává, že návštěvníci uvidí i běžně nepřístupná místa.

0: Návštěvníci si prohlédnou také křížovou chodbu s gotickou výmalbou, tajemná zákoutí kostela i běžně nepřístupné půdní prostory. Závěr každé prohlídky bude patřit výstupu na barokní věž.
1: Kapacita prohlídek kostela v Jindřichově Hradci je omezená. Organizátoři proto doporučují zakoupit si vstupenky předem online anebo v pokladnách muzea ve Štítného ulici a na Balbínově náměstí. Texas rozšiřuje seznam povinné četby o Bibli. Příběhy z Bible budou povinné pro 5 milionů žáků veřejných škol v tomto americkém státě. Rozhodla o tom státní školská rada ovládaná republikány. A přidám i počasí na zítřek, čekáme jasno až polojasno, od západu půjdou přehánky a bouřky, teploty vyšplhají na 31 až 36 stupňů, na Moravě až k 39. Hezkou neděli přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

platí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů.

zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Radio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
2: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Český import.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Dobrý večer. Dnešní večerní bouřky budou mít i následovnice. Zatímco dneska zabouří jenom na západě Čech, zítra se velmi silné bouřky rozšíří i do dalších částí republiky. Přinese je zvlněná studená fronta, která taky srazí teploty. Meteorologové vydávají výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí. Hrozí přívalový déšť, silný vítr i kroupy. I v pondělí ještě na některých místech počítají s extrémními teplotami. Ohledně množství a síly bouřek v pondělí ale panuje nejistota. Český hydrometeorologický ústav upřesní výstrahu nejpozději během zítřejšího dopoledne. V noci na úterý by měly bouřky slábnout. Na jihu Čech odpoledne naměřili nejvyšší teplotu v historii kraje. Ve Strakonicích bylo bez dvou desetin 40 stupňů. Znamená to o desetinu víc, než činila rekordní hodnota z roku 1983, kdy ji naměřili shodně ve Vráži na Písecku a v Husinci na Prachaticku. Rekordy padaly takřka na všech stanicích. Druhou nejvyšší teplotu naměřili v Sedlici na Strakonicku. V Jihočeském kraji tak dnes vyvrcholilo období několika tropických dnů. Rozpálená města v Česku ochlazují kropicí vozy. Třeba v Jihlavě mají nepsané pravidlo, že když teploty 3 dny po sobě dosahují alespoň 29, tak začnou kropit ulice. Platí to hlavně v městské památkové rezervaci, kde je minimum zeleně. Mluvčí služeb města Jihlava Martin Málek říká, že dnes už kropičky mají i zadní trysky.
2: Kde můžou občané zkrátka pod to auto vběhnout, nemyslím tak, že by je porazilo, ale ze zadu, kde je to bezpečný a můžou se nechat ovlažit takovým tím vodním filmem. Takže nemusí z ničeho bát, protože my tu vodu bereme pitnou z hydrantu, jednak z hygienických důvodů a jednak nám to také neničí techniku.
1: Podle Málka kropení snižuje teplotu rozpálené dlažby i prašnost. Írán si kontrolu Hormuzského průlivu nárokuje jen pro sebe, uvedl to ministr zahraničí Abbas Araghchi a varoval před jakýmkoliv vnějším vměšováním. Otevření námořní cesty je klíčovou součástí předběžné rámcové dohody mezi USA a Íránem, podepsané 17. června. Po obnovených vzájemných útocích ale Teherán opět trvá na výhradní kontrole úžiny, která je klíčovou pro globální obchod a zejména ropu a plyn. Přidám i počasí na zítřek, čekáme

0: Jasno až polojasno, v Čechách se ochladí, od západu půjdou přehánky a bouřky. Zítra naměříme 31 až 36 stupňů, na Moravě až 39. Dobrý večer přeje Iva Horáková.
1: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze...

Budem žít svý milenky a ženy, pak půjdem políbit. A když se zeptají hrdino, co dělal za války, no flákal jsem se skvérem a louskal vojáky.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Dobrý večer. Skoro 42 stupňů Celsia, takový je nový absolutní teplotní rekord v Česku. 41,9 stupně totiž před pátou odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. V České republice tímto číslem vrcholí několikadenní vlna rekordních veder. Extrémní bude taky noc na zítřek, čekáme supertropické hodnoty. Teploty se můžou někde udržet i nad 27. Vedra budou v části republiky i v pondělí. 39 stupňů bude vyhlížet Morava, Slezsko, Polabí a Praha a okolí. I v nejchladnějších českých horách dosahovaly dneska teploty tropických hodnot. Ve Strážném v Krkonoších se v odpoledních hodinách rtuť teploměru vyšplhala na 35 stupňů Celsia ve stínu. Nepatrnou úlevu poskytovaly občasné lehké závany větru. Nové teplotní rekordy hlásí i všichni naši sousedé. Velmi teplý vzduch se přesunul ze západní do střední Evropy a na mnoha místech jsou přepisována maxima. Nejvyšší teplotu v historii měření zaznamenali už třetí den po sobě v Německu a taky v Polsku, v Bratislavě a nebo ve Vídni. Vídeň měla poprvé v historii 40 stupňů Celsia. Bohužel máme další tragédii ve vodě. V jezeře Milada na Ústecku se odpoledne utopil muž. Okolnosti tragédie vyšetřuje policie. Muž byl podle svědků pod hladinou zřejmě desítky minut. Záchranáři se ho po vytažení na břeh marně pokoušeli oživit. Řidiče v Plzni čeká prázdninové dopravní peklo. Město totiž do léta soustředí větší uzavírky a omezení. Celkem půjde o 7 staveb. Pokračuje reportérka Klára Fajstová.
2: V pondělí 29. června začíná velká rekonstrukce Masarykovy ulice, hlavní tepny v Doubravce. V červenci odstartuje měsíční oprava ulice na Roudné a v půlce srpna bude dokončena Americká ulice. Ředitelství silnic a dálnic vymění nový asfalt na části Domažlické, opraví povrch na části Lidické, stožáry osvětlení na Klatovské a pokračuje s opravami na Rokycanské od Hřbitovní ulice ke sjezdu Kyšice. Lidé podle města odjíždějí na dovolené a intenzita dopravy je v létě nižší.
1: Velmi povedený týden prožil cyklista Matyáš Vacek. Začal pro něho v neděli, kdy udržel třetí místo v celkové klasifikaci silně obsazeného závodu kolem Švýcarska. Ve čtvrtek završil vítězný hat-trick dalším českým titulem v časovce. Dneska deklasoval domácí soupeře znovu v silničním závodě. Může se díky tomu těšit, jak se v mistrovském dresu ukáže na Tour de France. A přidám i počasí na zítřek. V Čechách se ochladí, od západu půjdou přehánky a bouřky. Naměříme 31 až 36 stupňů, na Moravě budou mít až 39. Klidný nedělní večer přeje Iva Horáková.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

někdo klíme. Někdo má pletky rád. Já reči sklidicí vína. Žízeně je dojka, život je

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Já línou ženu mám,

0: U zpráv v 9 přeje Iva Horáková. Dnešní večerní bouřky budou mít i následovnice. Zatímco dneska zabouří jenom na západě Čech, zítra se velmi silné bouřky rozšíří i do dalších částí republiky. Přinese je zvlněná studená fronta, která taky srazí teploty. Meteorologové vydali výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí. Hrozí přívalový déšť, silný vítr i kroupy. I v pondělí ještě na některých místech počítají s extrémními teplotami. Ohledně množství a intenzity bouřek v pondělí ale panuje nejistota. Hydrometeorologové upřesní výstrahy nejpozději během pondělního dopoledne. V noci na úterý by měly bouřky slábnout. Silné bouřky se pak na našem území vyskytnou pravděpodobně i v úterý 30. června. Na Moravě a ve Slezsku se ještě budou držet vysoké teploty přes 31 stupňů Celsia. Tropické počasí přivedlo o víkendu na pražská koupaliště stovky lidí. Na biotopu Lhotka i na Petince se kapacita areálu naplnila během dopoledne a další návštěvníci museli čekat, až někdo odejde. Podobně rušno bylo taky v Radotíně. S vyšší návštěvností přibývá práce plavčíkům. Nejčastěji ošetřují drobná poranění anebo bodnutí hmyzem. Tragický konec má pátrání po 17-letém chlapci v přehradě Hracholusky. Mladík zmizel včera odpoledne pod vodní hladinou. Dneska našli potápěči jeho tělo. Kriminalisté nařídili soudní pitvu zemřelého. Podle neoficiálních zpráv chlapec údajně skočil ze šlapadla do vody a už se nevynořil. Slovenské farmy se ocitají v pasti veder. Aktuální teploty jsou pro zvířata téměř smrtelné. Agrosektor varuje před kolapsem.
1: Za rastoucím tlakom je aj spor o zanedbané závlahy a limity štátu. V otvorených maštaliach sa vzduch takmer nepohne. Ventilátory bežia naplno a dobytok hľadá aspoň kúsok tieňa či chladnejší roh. Dojnice trpia najviac. Ich telo je nastavené na produkciu mlieka, čo je metabolicky náročné a vytvára v organizme veľa tepla. Vyslovene sa trápia. Poslednou možnosťou sú rostné brány, cez ktoré zvieratá postupne prechádzajú, aby sa mohli ochladiť. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Klíčovou roli ve válčení budou hrát drony a umělá inteligence, prohlásil to prezident Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. Podle něj budoucnost bojiště zároveň patří autonomním systémům a robotizaci. Hynek zároveň dodává, že český obranný průmysl se po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu dokázal novým požadavkům rychle přizpůsobit.
2: Jinak by nebylo možné, aby náš export, který se navýšil téměř desetinásobně, aby z větší části nesměřoval na Ukrajinu. 55% přímo jde na Ukrajinu a dalších 15 až 20% nepřímo.
0: Česko na Ukrajinu vyváží především velkorážovou dělostřeleckou munici, ale taky některé sofistikované systémy. Hodně nepříjemnou situaci zažili lidé ve vlaku Českých drah v Německu. Vlak se zhruba 630 cestujícími a bez fungující klimatizace zůstal stát v braniborském okrese Prignitz. Uvnitř vlaku bylo až 50 stupňů. Podle agentury DPA se souprava na trase z Hamburku do Prahy ocitla bez přívodu elektřiny v důsledku poškození trakčního vedení. Tři lidé s problémy s krevním oběhem skončili v nemocnici. Fotbalová Karviná couvá, stahuje totiž odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace. Píše to i Sport.cz. Etická komise Karvinou vyloučila z první ligy. A doplním i počasí na zítřek. V Čechách se ochladí, od západu půjdou přehánky a bouřky. Naměříme 31 až 36 stupňů Celsia. Na Moravě budou teploty útočit až na 39. Hezký nedělní večer přeje Iva Horáková.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český impuls.

Někdo ráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: hodinou tam teplota na měřící stanici ve čtvrti Koliba vystoupala na 39,5 stupně. Dosavadní rekord o desetinu stupně nižší ve slovenské metropoli byl ze srpna roku 2013. V Polsku v neděli padl absolutní teplotní rekord ve městě Slubice na západě země. Bylo tam naměřeno 40,5 stupně. Za pornografii padlo 9 obžalob. Státní zástupkyně podala obžaloby za výrobu pornografického materiálu v projektu Czech Casting. Za obchodování se ženami hrozí 5 až 12 let vězení. Podle obžaloby nalákali pachatelé mladé ženy pod smyšlenou legendou modelinkového focení pro profesionální agenturu. Následně je ale nutili k účasti v sexuálních scénách. Rozpálená města v Česku ochlazují kropicí vozy. Třeba v Jihlavě mají nepsané pravidlo, že když teploty 3 dny po sobě dosahují alespoň 29, tak začnou kropit. Platí to hlavně v městské památkové rezervaci, kde je minimum zeleně. Mluvčí služeb města Jihlava Martin Málek říká, že dnes už kropičky mají i zadní trysky.
1: Kde můžou občané zkrátka po to auto vběhnout, nemyslím tak, že by je porazilo, ale ze zadu, kde je to bezpečný a můžou se nechat ovlažit takovým tím vodním filmem, takže nemusí ničeho bát. Protože my tu vodu bereme pitnou z hydrantu, jednak z hygienických důvodů a jednak nám to také neničí techniku.
0: Podle Málka kropení snižuje teplotu rozpálené dlažby i prašnost. Ortopedi z nemocnice ve Šternberku na Olomoucku použili nový prvek kolenní náhrady. Jako první v Česku umístili mezi kovové části umělého kolenního kloubu upravenou vložku. Její výhody zjišťuje reportérka Eva Panošová.
2: Podle tamních odborníků zlepšuje speciální vložka stabilitu kloubu a pacientům po operaci vrací přirozenější pohyb v běžném životě. Samotný chirurgický postup se přitom použitím této vložky nijak zásadně nemění. Novinka tak rozšiřuje spektrum řešení, která mohou lékaři lidem nabídnout. Náhrady kolenního kloubu patří mezi nejčastější ortopedické operace. Jen v nemocnici ve Šternberku provedli specialisté od vzniku oddělení v roce 2022 více než 850 operací zaměřených na výměnu kolenního kloubu.
0: Filip Salač skončil v motocyklové velké ceně Nizozemska 8. Po 6. za sebou se v mistrovství světa Moto 2 prosadil do první desítky. Zvítězil kolumbiec Alonso. A dodám i počasí na pondělí. V Čechách se ochladí, od západu půjdou přehánky a bouřky. Naměříme 31 až 36 stupňů, na Moravě až 39. Hezký večer přeje Iva Horáková.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Zprávy nese Iva Horáková. Nedělní pařák má nové jméno, a sice největší vedro v historii měření v Česku. 41,9 stupně odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Předchozí jen den starý teplotní rekord padl taky v Doksanech a byl přesně o stupeň nižší. Uvádí to Český hydrometeorologický ústav. Současně to bylo v neděli poprvé v historii, co ústav zaznamenal ve své oficiální síti stanic 41 stupňovou teplotu. Tu v neděli naměřila i Tuhaň na Mělnicku. Rekord pro neděli 28. června i pro měsíc červen překonali nebo dorovnali téměř všechny stanice, které měří teplotu alespoň 30 let. Odborníci mezi tím zvedají varovný prst. Evropa je totiž nejrychleji se oteplujícím kontinentem na planetě. Otepluje se dvakrát rychleji, než je světový průměr, uvádí na sociální síti X generální ředitel Světové zdravotnické organizace. Připomíná, že v souvislosti se současnou vlnou veder v Evropě zemřely už stovky lidí. Vyzývá proto evropské vlády, aby zavedly akční plány na ochranu zdraví před horkem. Doplním, že podle prognóz se v Česku budeme za 20 let potit při 45 stupňových vedrech. Českou delegaci do Ankary povede premiér Babiš. V debatě na Primě to řekl ministr zahraničí Macinka. Zdůvodňuje to tím, že ústavní soud, který uložil vládě na summit NATO akreditovat prezidenta Pavla, v předběžném opatření nezrušil platné pondělní usnesení vlády o složení delegace. S definitivním složením delegace na alianční schůzku seznámí Macinka veřejnost v pondělí po jednání vlády. Uvnitř vládní koalice zahřmělo. Ministryně financí Schillerová z hnutí ANO ve vysílání stanice CNN Prima News spražila ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů.

0: potřebné oblečení, které následně míří k chudým rodinám, seniorům anebo bezdomovcům.
1: Oděvní banka zatím fungovala pouze v Praze. Na Karlovarsku by ale chtěla spolupracovat s většinou radnic. V lázeňském městě právě otevřela pobočku ve staré roli a přijít může opravdu každý. Přinášené věci ale musí být čisté, zachovalé a hlavně musí ještě posloužit druhým. Oblečení, které nové uplatnění nenajde, banka pošle k ekologické likvidaci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Venezuela pohřešuje 70 tisíc lidí, hledá je po středečních otřesech země, které mají nejméně 1430 mrtvých a přes 3 tisíce zraněných. Prozatímní prezidentka Rodríguezová čelí frustraci a kritice obyvatel, kteří viní vládu zpomalé a nedostatečné reakce v nejhůř postižených oblastech. 24 zemí už přitom do Venezuely vyslalo skoro 3 tisícovky záchranářů. 70 poslala i Česká republika. Zemětřesení měla sílu přes 7 stupňů desetidílné Richterovy škály. Přidám i počasí na pondělí. V Čechách se ochladí, od západu půjdou přehánky a bouřky. Naměříme 31 až 36 stupňů. Na Moravě pak až 39.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Chemie se stala mým hobby, nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voly, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede

hledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou, pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Čeká nás asi vůbec nejtěžší noc z nocí poslední.

0: České republice tímto číslem vrcholí několikadenní vlna rekordních veder. Vedra budou v části republiky i v pondělí 39 stupňů, vyhlíží Morava, Slezsko, Polabí a Praha a okolí. Řidiče v Plzni čeká prázdninové dopravní peklo. Město totiž do léta soustředí větší uzavírky a omezení. Celkem půjde o 7 staveb.
1: V pondělí 29. června začíná velká rekonstrukce Masarykovy ulice, hlavní Tepny v Doubravce. V červenci odstartuje měsíční oprava ulice na Roudné a v půlce srpna bude dokončena Americká ulice. Ředitelství silnic a dálnic vymění nový asfalt na části Domažlické, opraví povrch na části Lidické, stožáry osvětlení na Klatovské a pokračuje s opravami na Rokycanské od Hřbitovní ulice ke sjezdu Kyšice. Lidé podle města odjíždějí na dovolené a intenzita dopravy je v létě nižší. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Jindřichohradecký kostel nabídne unikátní zážitek plný záhad. V gotické stavbě svatého Jana Křtitele se o letních prázdninách můžou zájemci vydat na noční prohlídky. Odborníci z muzea Jindřichohradecka je při komentované prohlídce seznámí s historií památky i s neobvyklými nástěnými malbami s dosud neobjasněnými motivy. Mluvčí muzea Marcela Kozlová dodává, že návštěvníci uvidí i běžně nepřístupná místa.
2: Návštěvníci si prohlédnou také křížovou chodbu s gotickou výmalbou, tajemná zákoutí kostela i běžně nepřístupné půdní prostory. Závěr každé prohlídky bude patřit výstupu na barokní věž.
0: Kapacita prohlídek kostela v Jindřichově Hradci je omezená. Organizátoři proto doporučují zakoupit si vstupenky předem online anebo v pokladnách muzea ve Štítného ulici a na Balbínově náměstí. Cena lístku je 150 korun. Irán si kontrolu Hormuzského průlivu nárokuje jen pro sebe, uvedl to ministr zahraničí Abbas Araghchi a varuje před jakýmkoliv vměšováním. Otevření námořní cesty je klíčovou součástí předběžné rámcové dohody mezi USA a Iránem, podepsané 17. června. Po obnovených vzájemných útocích ale Teherán opět trvá na výhradní kontrole úžiny, která je klíčovou pro globální obchod, zejména s ropou a plynem. Afričané využili šanci. Na fotbalové mistrovství světa zůstalo po skupinové fázi ve hře 9 z 10 afrických týmů. Celky z černého kontinentu tak nejlépe využili rozšíření počtu účastníků turnaje ze 32 na 48. Počet afrických účastníků mistrovství světa se oproti minulosti zdvojnásobil a před branami play-off zůstalo jenom Tunisko. Nečekaně paběrkovali týmy z asijské zóny, která má z původní 9 účastníků ve hře už jen Japonsko a Austrálie. A závěrem počasí. V Čechách se v pondělí ochladí, od západu půjdou přehánky a bouřky. Naměříme 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě až 39.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: jednu.
1: Zprávy nese Iva Horáková. Nedělní pařák má nové jméno, a sice největší vedro v historii měření v Česku. 41,9 stupně odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Předchozí jen den starý teplotní rekord padl taky v Doksanech a byl přesně o stupeň nižší. Uvádí to Český hydrometeorologický ústav. Současně to bylo v neděli poprvé v historii, co ústav zaznamenal ve své oficiální síti stanic 41-stupňovou teplotu. Tu v neděli naměřila i Tuhaň na Mělnicku. Rekord pro neděli 28. června i pro měsíc červen překonali nebo dorovnali téměř všechny stanice, které měří teplotu alespoň 30 let. Odborníci mezi tím zvedají varovný prst. Evropa je totiž nejrychleji se oteplujícím kontinentem na planetě. Otepluje se dvakrát rychleji, než je světový průměr, uvádí na sociální síti X generální ředitel Světové zdravotnické organizace. Připomíná, že v souvislosti se současnou vlnou veder v Evropě zemřely už stovky lidí. Vyzývá proto evropské vlády, aby zavedly akční plány na ochranu zdraví před horkem. Doplním, že podle prognóz se v Česku budeme za 20 let potit při 45-stupňových vedrech. Českou delegaci do Ankary povede premiér Babiš v debatě na Primě, to řekl ministr zahraničí Macinka. Zdůvodňuje to tím, že ústavní soud, který uložil vládě na summit NATO akreditovat prezidenta Pavla, v předběžném opatření nezrušil platné pondělní usnesení vlády o složení delegace. S definitivním složením delegace na alianční schůzku seznámí Macinka veřejnost v pondělí po jednání vlády. Uvnitř vládní koalice zahřmělo. Ministryně financí Schillerová z hnutí ANO

0: Karlových Varech už funguje textilní centrum, takzvaná oděvní banka. Shromažďuje nepotřebné oblečení, které následně míří k chudým rodinám, seniorům anebo bezdomovcům.
1: Oděvní banka zatím fungovala pouze v Praze. Na Karlovarsku by ale chtěla spolupracovat s většinou radnic. V lázeňském městě právě otevřela pobočku ve staré roli a přijít může opravdu každý. Přinášené věci ale musí být čisté, zachovalé a hlavně musí ještě posloužit druhým. Oblečení, které nové uplatnění nenajde, banka pošle k ekologické likvidaci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Venezuela pohřešuje 70 tisíc lidí, hledá je po středečních otřesech země, které mají nejméně 1430 mrtvých a přes 3 tisíce zraněných. Prozatímní prezidentka Rodríguezová čelí frustraci a kritice obyvatel, kteří viní vládu zpomalé a nedostatečné reakce v nejhůř postižených oblastech. 24 zemí už přitom do Venezuely vyslalo skoro 3 tisícovky záchranářů. 70 poslala i Česká republika. Zemětřesení měla sílu přes 7 stupňů desetidílné Richterovy škály. Přidám i počasí na pondělí. V Čechách se ochladí, od západu půjdou přehánky a bouřky. Naměříme 31 až 36 stupňů. Na Moravě pak až 39.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Čeká nás asi vůbec nejtěžší noc. Z nocí posledních dnů bude ta na pondělí totiž nejteplejší. Spát půjde kvůli vedru těžko. Nejčastěji se teploty budou pohybovat mezi 24 a 19 stupni. Není dokonce vyloučeno, že se někde bude opakovat situace z noci na neděli, kdy na stanici Seč neklesla teplota pod 27. Je víc než pravděpodobné, že noc na pondělí bude ještě teplejší a tedy očekáváme další přepisování historických hodnot. Lékaři radí pokusit se na noc vyvětrat a používat ventilátory, aby vzduch mohl proudit. Rozhodně není vhodné dát si večer těžké jídlo, energetické nápoje anebo alkohol. Skoro 42 stupňů Celsia, takový je nový absolutní teplotní rekord v Česku. 41,9 stupně totiž před pátou odpoledne v neděli naměřili v Doksanech na Litoměřicku. V České republice tímto číslem vrcholí několika denní vlna rekordních veder. Vedra budou v části republiky i v pondělí, 39 stupňů vyhlíží Morava, Slezsko, Polabí a Praha a okolí. Řidiče v Plzni čeká prázdninové dopravní peklo. Město totiž do léta soustředí větší uzavírky a omezení. Celkem půjde o 7 staveb.
2: V pondělí 29. června začíná velká rekonstrukce Masarykovy ulice, hlavní tepny v Doubravce. V červenci odstartuje měsíční oprava ulice na Roudné a v půlce srpna bude dokončena Americká ulice. Ředitelství silnic a dálnic vymění nový asfalt na části Domažlické, opraví povrch na části Lidické, stožáry osvětlení na Klatovské a pokračuje s opravami na Rokycanské od Hřbitovní ulice ke sjezdu Kyšice. Lidé podle města odjíždějí na dovolené a intenzita dopravy je v létě nižší. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Jindřichohradecký kostel nabídne unikátní zážitek plný záhad. V gotické stavbě svatého Jana Křtitele se o letních prázdninách můžou zájemci vydat na noční prohlídky. Odborníci z muzea Jindřichohradecka je při komentované prohlídce seznámí s historií památky i s neobvyklými nástěnými malbami s dosud neobjasněnými motivy. Mluvčí muzea Marcela Kozlová dodává, že návštěvníci uvidí i běžně nepřístupná místa.
3: Návštěvníci si prohlédnou také křížovou chodbu s gotickou výmalbou, tajemná zákoutí kostela i běžně nepřístupné půdní prostory. Závěr každé prohlídky bude patřit výstupu na barokní věž.
1: Kapacita prohlídek kostela v Jindřichově Hradci je omezená. Organizátoři proto doporučují zakoupit si vstupenky předem online anebo v pokladnách muzea ve Štítného ulici a na Balbínově náměstí. Cena lístku je 150 korun. Írán si kontrolu Hormuzského průlivu nárokuje jen pro sebe, uvedl to ministr